9 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympic, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

0: No, co nejlepší ráno přejeme ze studia našeho rádia vám všem posluchačům, ať už se tady nacházíte kdekoliv, u nás je všechno nachystáno, všechno svítí, nic neproblikuje, což je také dobré znamení, a tak se do toho můžeme pustit.
1: Jsme na startu ostrého budíčku, ke všemu je pátek a to vlastně úplně poslední v tomto měsíci. Během víkendu tak na některých místech v naší zemi bude docházet ke kácení májek, pokud teda, jak už jsme někde se dočetli, to nikdo nevzal hopem a nepokácel je s předstihem. No ale než se tohleto všechno stane a bude dít, tak nás čeká spousta muziky.
0: Takže na cestu do práce nebo k té práci samotné vám budeme posílat Powerwolf.
1: Přidá se Bryan Adams.
0: A také se přidají Def Leppard.
1: A k nám i k muzice se přidá ještě jedna osoba, a to bude Kristýnka Kubánková, která pro vás připravila první dnešní přehled zpráv a také jukne na silnice, jak to aktuálně jezdí.
2: Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor. Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
9: Řidiči s komplikacemi v tuto chvíli počítejte v Bohumíně na ulici Alešova. Projíždějte tak místem opatrně. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
11: Radio Čas Rock. Zprávy.
9: Krásné ráno vám u zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Český statistický úřad zveřejnil žebříček nejoblíbenějších jmen, které dávají rodiče dětem. A zatímco u chlapců se příliš nezměnilo a žebříčku opět vévodí Jakub, holčičky mají novou vítězku. Loni byla poprvé v historii nejoblíbenějším jménem Viktorie, která po 13 letech sesadila z prvního místa Elišku. Slezská Ostrava chystá už druhý ročník rodinného festivalu. Na Slezsko-Ostravském hradě pořádá už zítra akci nazvanou Slezská fest. Pokračuje Richard Klimek z úřadu městského obvodu.
12: Slezská fest je rodinný festival, který propojuje generace a nabízí pestrý program pro děti i dospělé po celý den. Když jde teprve o druhý ročník Slezská festu, navazujeme jim na 19-letou tradici Dne Slezské, který byl mezi lidmi velmi oblíben. Těší nás, že na tuto historii můžeme navazat a znovu nabídnout ve Slezské Ostravě den plný hudby, zábavy a společných zážitků pro celé rodiny.
9: V areálu nebudou chybět kolotoče, partnerské zóny a také pestrá gastronabídka. V Uherském Brodě vznikne tréninkové centrum průmyslové robotiky. Takzvaný Living Lab bude zaměřený na výuku, testování a vývoj nových technologií v automatizaci, robotizaci a umělé inteligenci. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Česká reprezentace si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahraje. Národní tým podlehl ve čtvrtfinále Finsku 1-4 a s šampionátem se tak loučí. Pro kouče Radima Rulíka a jeho trenérský

0: rána se postarala také Alanis Morissette. Máme 10 minut po 6. raní, před námi je celý den 29. května a to jsem přemýšlel, co máme vlastně, jaké je datum, což je vlastně den, který se zapsal několikrát do historie, a to třeba tím, že v roce 1953 se dva lidi dostali na vrcholek Mount Everest.
1: No vůbec poprvé, my se o tom ještě dneska určitě budeme bavit, ale jako musela to být pořádná štreka. Nicméně, těch zážitků, které dneska můžete absolvovat, tak těch bude několik, možná vám přihodím i nějaké tipy, nejenom na dnešek, ale třeba celkově na víkend, i když nejlépe bude, když se taky na to podíváme, řekněme, tak nějak hvězdnou perspektivou. A můžeme si nechat poradit, jestli zase, hele, máme pátek, je tady sportka. Takže, jestli nesázet.
0: Ale nevybral to už někdo?
1: Já nevím, a hlavně by mě zajímalo, jestli si poslechl Milana. A to bylo euro, počkej.
0: Jo,
1: tak v pohodě, máme ještě domácí jackpot.
0: Máme tady ještě, jo, nějaký jackpot. Tak, tak třeba budeme mít štěstí. Možná více napoví, jak říká Tomáš Hvězdy. Tady je předpověď Milana Gelnera.
2: Také pátek bude hodně náročným dnem. Nadít se můžeme mnoha konfliktů a destrukčních událostí, jež mají karmické příčiny aneb kořeny v hluboké minulosti. Dá se tak předpokládat, že díky tomu budeme zažívat podobné události jako kdysi dávno a bude se očekávat, že vyřešíme lépe. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnářům by to mělo skvěle myslet i komunikovat. Blíženci budou velmi vynalézaví a váhy budou mít větší chuť na sex a erotiku. Štíři nebudou mít problém prosadit svou. Rybám se mohou dít na cestách nebo v komunikaci nepředvídatelné situace a raci si budou užívat přízně hvězd. Lvi by měli mít den nestaný nemastný. Berani budou soustředovat svou pozornost na obchody či výdělečné aktivity obecně a střelci se mohou nadít nějakých profesních ocenění a dokonce i postupu. Pozorozy budou pádně a přesvědčivě argumentovat. Bíku může skvěle fungovat intuice a panám to bude výtečně myslet a analyzovat. Hvězdní pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelner.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
1: Na aktuálním hokejovém turnaji zůstaly poslední 4 týmy, tak si pojďme se sumírovat včerejší čtvrtfinálové zápasy. My osobně jsme doufali, že si dáme třeba nějakou dneska takovou krásnou českou poluku z důvodu oslav.
2: Vyhrávala kapela, vyhrávala se veselá.
1: No akorát, že ne, teda no. Kapela nejenom, že nevyhrávala, ale ani nevyhrála. Slavit tak nakonec bohužel museli, nebo mohli Finové.

0: Jakož Tomáš naznačil a jak jsme asi všichni viděli, tak cesta českého týmu se letos zastavila ve čtvrtfinále. Finové se už po první třetině dostali do dvoubrankového vedení a na začátku druhé třetiny odskočili na 3-0. Snížení Hronka v přesilovce, to už byl vlastně jenom takový jakoby jediný zásah týmu, který vedl trenér Radim Rulík. Nakonec utkání skončilo 4-1. A mezi námi, já si myslím, že Finové ani nejeli na plný plyn.
1: Co si budem povídat, ty předešlé výkony na turnaji nevypadaly na to, že by s tím český tým dokázal něco udělat. No a nakonec to vlastně sami přiznali i hráči, i trenéři, že to jako nebylo, no, že to nešlo. A teď jsem četl, jako, že trenér byl rád, že vůbec postoupili do čtvrtfinále, no, tak jako, co chceš potom, že jo? No. Takže bohužel, ale to je sport, v semifinále na sebe narazí Finsko s Kanadou a domácí Švýcaři vyzvou největší překvapení na turnaji Norsko. A já myslím, že ti Norové je potrápí teda. Jako.
0: No to určitě, to určitě. Včera vyhráli 2-1 nad Lotyšskem, 2-0 teda. A docela jednoznačně. No celý turnaj vyvrcholí o víkendu, určitě bude na co koukat. Nicméně, co se týče českého fanouška sportovního, tak tomu nezbývá nic jiného, než se začít pomalinko soustředit a přeorientovávat na fotbal, protože se blíží mistrovství světa i s účastí našeho týmu.
1: No, tam si spravíme chuť všichni, tam to bude o mnoho lepší.
2: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: sluchátek, rádií, televizí, telefonů a dalších zařízení se linuly svižné tóny písně z dílny pražského výběru. Další kapela už se ale na vás pomalinko chystá, do playlistu jsme zařadili skupinu, která si zvolila za mě, řekněme, takový velmi netradiční název, říkají si totiž Godsmack. A věděl bys, Tomáši, jak na tohleto jméno přišli?
1: Tak pokud vím, tak existuje mnoho různých teorií, spekulací, mezi fanoušky se toho šířilo hodně, někdy až trošičku to zavánělo, řekněme, takovými konspiracemi. Někteří se domnívají, že název členové odvodili od stejnojmenné písně z repertoáru Alice in Chains.
0: Jo, Godsmack.

0: Což je sice fajn příhoda, akorát, že to tak vůbec nebylo.
1: Jo, máš pravdu, protože v jednom rozhovoru uvedl frontman kapely Godsmack Sally Erna, že tahle ten název vznikl, když si dělal legraci z jejich bubeníka, kterému se na rtu vytvořil obří opar. To já znám, to mi se děje furt. No a tak nějak se stalo, že na druhý den ho měl také on. Já nevím, jestli pili ze stejné skleničky, nebo k čemu tam došlo. No ale kdo si ze skupiny prohlásil, to je boží polibek. V překladu tedy Godsmack.
0: No vidíš to.
1: Tak, a už jim to zůstalo.
0: A je to fajn název. Takže takový boží polibek si můžeme dát právě teď, protože jsou tady a jejich pecka When Legend Rise.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
7: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Minutku po 7:45 dohráli na čas roku Def Leppard a my vám ještě jednou přejeme s Tomášem krásné pohodové ráno. Navíc je páteční, takže ta nálada je pravděpodobně o dost lepší. A v dobrém rozpoložení byli přesně před 73 lety určitě i dva chlapíci, kteří se vydali na vrchol nejvyšší hory světa.
1: Ano, s dobrým pocitem se probudili Edmund Hillary a jeho šerpa Tenzing Norgay, tedy v roce 1953. Jako s dobrým pocitem, ale samozřejmě byla zima a já nevím co všechno. Jenže ten den, jako první lidé na světě dosáhli vrcholu Mount Everestu.
2: Ježiš, něco to je. Tak počkejte, no, tak to postavte.
3: Já jsem proč.
2: Ježiš, vydejkáme, aspoň si mě projednout nějaký ty panorámata.
0: No, určitě se kochali.
1: Ne, ale jako napadá.
0: Když jenom prý byli na vrcholu 15 minut.
1: Tak co tam chceš dělat? Jako?
0: No, chtěli udělat dvě fotky a zase lezli dolů. No.
1: Ale mě spíš zajímá, ono se stalo vlastně úplně poprvé, že někdo vylezl teda na ten vrchol.
0: Aha.
1: Tak jak ten šerpa mohl znát cestu?
0: No, to je otázka.
1: Když
0: je
1: tam byl otázka. Poprvé. No. Pojď kecá.
0: On ten šerpa se předtím zúčastnil několika expedic, ale nikdy to vlastně, máš pravdu, nikdy to nebylo na úplný vrchol. Takže otázka je správná. Jak věděl, kudy má lézt? Nebo si to jenom typl?
1: To typnul, hele, to bude už jenom rovně.
0: A teď jako... víš, jak ten Edmund jde a kam mě to táhne, ty jo? A ten řík, kam já jdu?
1: Ale povedlo se, no.
0: Ale mimochodem tvrdí se, že tamhle ten šerpa neznal přesné datum svého narození. No ale po úspěchu na Everestu mu to trochu zjednodušilo, protože se rozhodlo slavit narozeniny právě 29. května, tedy v den, kdy dobili vrchol. Je tak se dá, že jo? Hele, když jsme u těch tématů hor, napadlo mě, kam ty ses vyškrábal vůbec nejvýš, co se týče nadmořské výšky?
1: Jako pocitově je pro mě každá hora, jako mám Everest, ale já nevím, když jako dítě jsem byl někde na Slovensku, to bylo někde kolem Kryváně, ale já nevím, jestli to byla ta nejdelší, nejvyšší, kterou jsem kdy jako vyšel, takže asi prostě Lysá hora forever pro mě, no.
0: No dobře. Jako,
1: mně to stačí.
0: Dobře, tak jo.
1: Ty jsi byl kde?
0: Já?
1: No.
0: Já, ale asi nejvýš jsem se dostal, když jsem byl na snowboardu v Itálii, kdysi dávno. To byl ledovec Val Senales.
1: Dobře ty.
0: Nevím, jestli jsem byl úplně nahoře, už si to moc nepamatuju.
1: Ale jel jsi dolů.
0: Ale jel jsem dolů a tam je nadmořská výška 3000 metrů, takže...
1: To je pesky.
0: Jako tak nějak jsem se asi pohyboval. Dobře. Jak jste na tom vy, rokeři? Kam vy jste se vyškrábali? Máte rádi hory? Klidně dejte vědět, můžeme tohleto téma otevřít. K tomu dáme muziku v podání Diamanty.
4: Ostrý budíček. Na rádiu Čas Rok s Tomem a Ivem.

0: možná, ale ne, ale tahle ta písnička Get Over It z roku 94 drží v historii Eagles jedno zásadní prvenství a toto, že to byla úplně první skladba, kterou Don Henley a Glenn Frey napsali společně po slavném a dramatickém rozpadu kapely, který proběhl někdy o 14 let dříve.
1: Na druhou stranu se jim náramně povedla. Dodnes to zní parádně a my jsme si to mohli ověřit teďkom i na vlnách rádia Čas Rock, kde finišuje první hodinka Ostrého budíčku a to znamená, že se můžeme hezky ponořit do té druhé. A začneme samozřejmě tím, že vás pozveme na muziku, takže zazní František Sahula.
0: A Sovi v mazutu? Cum frštek?
2: Protože Sovi v mazutu houka.
0: Dáme si také status
1: Tady mě nic nenapadá, ne. Takže jenom jednoduše řeknu, že si dáme Rolling Stones.
0: Tak nebuď angry, ale.
1: Tak jo. Naopak já jsem celkem happy a snad budeme happy i nadále. Nejprve si dáme zprávy, takže Kristýnko Kubánková, je to tvoje.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Řidiči, s komplikacemi v tuto chvíli počítejte v Bohumíně na ulici Alešova. Projíždějte tak místem opatrně. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
14: Rádio Čas Rock. Zprávy.
12: Krásné pondělní ráno vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Garáže v Česku velmi rychle zdražují a stávají se tak luxusem. Razantně rostou ceny také pro nájmu. Podle odborníků je důvodem rostoucí počet aut a nedostatek parkovacích míst. Lidé také garáže využívají čím dál častěji nejen pro parkování.
15: Morava aktuálně.
12: V Novém Jičíně vznikne 8 dobíjecích stanic pro elektromobily. Radnice vytipovala místa, která nabídne k pronájmu soukromé firmě. První nabíjecí body mohou být v provozu už na konci letošního roku. Městská část Brno Střed chystá velkou proměnu dětského hřiště v parku na Obilním trhu. Místo, které patří mezi oblíbené cíle dětí i jejich rodičů, už kapacitně nestačí. Více nám k tomu řekl mluvčí radnice Michal Šťastný.
16: Plánované změny přinesou návštěvníkům potřebné rozšíření plochy, nové povrchy, obměněný mobiliář nebo pítka a vodní mlžítka, která budou v teplých letních dnech osvěžovat příchozí. Modernizace se dotkne také herních prvků, kterých po rekonstrukci přibude. Navržené jsou tak, aby se užili děti různých věkových kategorií.
12: Změny budou probíhat od června do srpna. Tři čeští tenisté dnes budou hrát na Roland Garros o postup do osmifinále. Jakub Menčík narazí v Paříži na nasazenou osmičku Minaura z Austrálie. Turnajová desítka Karolína Muchová se utká se Švýcarkou Tajm Chmanovou a Marie Bousková vyzve světovou osmičku Rusku Andrejovovou. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas.

0: Jestli pravidelně otáčíte kalendáře a děláte to správně, tak na vás dnes vykoukne údaj 29. květen 2026. No a my se právě teď můžeme také ohlednout do minulosti za tímto datem a připomenout si pár zásadních událostí.
1: Tak napřed. Rok 1919 byl zásadní pro teorii relativity. Tu sice nemusíme jako obyčejní smrtelníci chápat, ale můžeme být naprosto klidní, protože právě před 105 lety ji za nás, nebo to už dobré víc, 107 lety, jo, říkám to dobře, ji za nás ověřili britští vědci, a to během zatmění slunce. A v klidu prý je správná.
2: Co je to teorie relativity?
3: Jo, co to je, hole?
2: Teď nemám moc času, Dave.
3: Řekni jenom, co to je, aby tomu rozuměl i laik jako my.
2: Je to teorie.
3: Jo, ale jaká?
2: Aha, takže ty to chceš složitějíc, jo?
3: Co to znamená?
2: Obecná teorie relativity, to je teorie, o které se mluví jen relativně.
0: Takže tak. Víme.
1: Tak to.
0: Pojďme ale dál, protože své výročí má i stírací los. Právě na konci května v roce 1974 byl v Americe uveden na trh vůbec první. Vymyslel ho počítačový expert a měl velice zajímavé jméno. A pozor, jako byl to Američan, jo? John Koza. Jmenoval. Los stál tehdy $1 a hlavní výhra byla 10 tisíc.
1: Tak to?
0: Ještě si se povedlo někomu, nevím teda.
1: A já tady mám alespoň jednu rokovou událost. Ježiš, zajímavým spadla myš. Kvík, kvík. Pojďme si to tady pustit.
0: Nepoužila ta myš LSD?
1: No, právě. Asi na 30 fanoušků skupiny Grateful Dead zažilo velmi nevšední a barevný koncert. V roce 1971 museli podstoupit léčbu halucinací, které jim způsobilo LSD. Tuhletu látku totiž lidé nevědomky vypili v jablečné šťávě na koncertě, který se tehdy konal v San Francisku. Asi stejně říkám, jestli to neudělali úmyslně.
0: Dáš si jablečňák? No. Tak jo, dej decku. No. A to musel být dobrý zážitek, jako. Dneska se řeší LCD brýle v kině, nebo já nevím co všechno, a tenkrát se na to šlo jinak.
1: Přesně.
0: Takhle to tady chodilo v historii, teď máme ale rok 2026 a my si můžeme dát, nemůžeme dát.
1: Můžeme, dáme ne? Si status quo.
0: Jo, a...
1: Okej.
0: Okay. No dobře, tak si dáme status quo.
4: Posloucháte Ostrý

Čau rokeři, je před námi další díl pořadu Víkend, ve kterém se tentokrát podíváme za Evanescence. Bude řeč o jednom chystaném festivalu a další kousky. Na rádiu Čas Rock začínáme v 19 a v televizi Rebel jako vždy o hodinu později.

0: Život někdy přináší různé věci a i my tady v Ostrém budíčku někdy vytvoříme téma, které se může řešit, aniž bychom to tak jako zamýšleli.
1: Bavili jsme se o tom, že v roce 53 jako první lidé dosáhli vrcholu Mount Everest, Edmund Hillary a jeho šerpa, Tenzing Norgay. No a vy se ozýváte na náš WhatsApp a píšete nám třeba i SMSky o tom, kam jste se nejvýše vyšplhali vy. Pojďme na některé vzkazy.
0: Takže napsal Adam. Nazdar borci, můj největší vrchol byl Paso de San Francisco. Tento přejezd z Argentiny do Chile měl přibližně 4800 metrů nad mořem. Absolvoval jsem ho tehdy jako mechanik na Dakaru. Teď vás zdravím o něco nižšího javorníku. Jakých 918 metrů. No.
1: To už je skoro.
0: To je rovina.
1: Ano. pěkně. Mechanik na Dakaru, představ si to. Adam, dobře, gratulujem. Mám tady příspěvek také třeba od Davea z Hané. Vyjeli jsme s kámošema na vrchol Pike Peak s autem. Na vrcholu už auto moc nejelo, bo vrchol je 4302 metrů nad mořem a i já měl problémy s dýcháním. Hold Amerika, autem se dostaneš všude a nemusí se někam škrábat. Tak i tak se dá dostat na vrchol. No a vy, posluchači, kteří jste se také někde došplhali, ať už tedy pěškobusem, autobusem, autem, nebo nějakým jiným způsobem, třeba letadlem na nějaký vrchol hory, klidně nám dejte vědět, jak vysoko to bylo a z jaké výšky jste koukali na svět.
0: Určitě ano.
1: Se tam ještě pobavit.
0: Aby se vám lépe vzpomínalo na vaše zážitky, tak my vám k tomu pošleme další hudební kusy.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jihlavanku. Kilogram v Bila klubu za 199,90 pouze v pátek. A Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
8: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
7: A maminka se mnou.
8: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
9: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června, amfiteátr Lochotín v Plzni.

0: Blíží se půl osmá, my společně kráčíme dnešním ostrým budíčkem a tak nám to taky krásně plyne ten čas. No a my si ten následující čas a následující minuty vyplníme jedním blahopřáním a písničkou na přání.
1: Ano, ozval se Daniel, který píše: čau, dnes má moje maminka Marie narozeniny, přeju jí všechno nejlepší, ať se jí daří a je zdravá. Chtěl bych nechat zahrát písničku od Ozzyho Osbourna Mama I'm Coming Home. Moc děkuji, s pozdravem Daniel Bavitel Tvrdý Valach. Čus a přeji hezký víkend, kluci.
0: No, tobě taky.
1: Tobě taky, mamince přejeme také všechno nejlepší a tady je muzika.

0: Stříbrnej Zerov v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
0: Čas Rok.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity.

0: Máme tady závěr května a možná už někteří z vás pomalinku střádáte plány na to, kam v létě vyrazíte na dovču. No a máme tady jednu takovou zprávu, která se vlastně může týkat jakéhokoliv pobytu v hotelu. Nemusí to být nutně dovolená, protože i pracovní cesta vás může zavést někde do hotelu, penzionu a podobně.
1: Je zcela normální, že vám v tomto ubytovacím zařízení třeba přijdou uklidit pokoj, což se samozřejmě tak dělá, pokud to vyloženě neodmítnete. Takže dávejte pozor na to, co necháváte na posteli. Nebo takhle nějak jako po ruce. Na pobyt v Českém Krumlově totiž bude asi vzpomínat jeden cizinec, který na posteli nechal tašku. No jenže v té tašce byl trošičku větší finanční obnos, bylo tam v přepočtu nějakých 200 000 korun českých.
0: No a jelikož místní pokojská dostala jasný úkol, všechno uklid a hlavně pořádně, tak spolu se špinavým povlečením holt uklidila i tašku, zabalila to, zmuchlala to, jak se to běžně dělá. A asi jako nemůže mi to zazlívat, protože zřejmě tyhle ty věci mají v instruktážním videu.
2: V izbe najprv upraceš posteľ. Asistent ti povie, či treba vymeniť plachtu a prezliekať obliečky na paplónoch a vankúšoch.
1: No a bolo treba. Takže veškerý finanční obnos skončil ve špinavém prádle, ale naštěstí to všechno dobře dopadlo. I díky kamerám se přišlo na to, kde kufřík je, nebo ta taška, a i z penězi byla nakonec vrácena majitel.
0: Kufřík.
1: Ne, kufřík ne.
0: Si představ, kdyby v tom bylo něco jiného, že jo? No. Kdo ví, na co měl ty prachy?
1: No, jako to už je samozřejmě druhá věc celého případu, že jo? Proč měl hotovost nějakých 8 tisíc Eček, no, ale tak budeme se držet toho, že je dobře, že mu to bylo vráceno. A vy si dejte pozor, až budete někde na pobytu.
3: Ostrý budíček.

Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Ach, tak tohle bylo Žígo a Horky Žeslíže, kteří mají opravdu nabitý program, co se týče koncertní šňůry.
1: No, koukáme, už dneska vystoupí v Amfiteátru Plaza v rámci akce Rock in Plzeň. Zítra
0: si zajedou do Jaroměře na tétéž akci, kde vystoupí v pevnosti Josefov.
1: No a trojčlenku Rock in můžeme zakončit pozvánkou na 12.6. Tady kousek v dolní oblasti Vítkovice v Ostravě rovněž vystoupí mimo jiné i Horky Žeslíže.
0: Přesně tak. Tady v našem playlistu Na čas roku vystoupí zanedlouho Foo Fighters.
1: Dáme si taky něco, co doporučujeme spíš poslouchat a nešňupat, takže Anthrax.
0: A do uší vám pošleme také Deep Purple.
1: A blíží se také víkend, to určitě víte, a my vám prozradíme, co vás čeká, pokud budete i během soboty a neděle poslouchat Rádio Čas Rock. Nejprve ale zprávy, takže opět předáváme slovo Kristýnce Kubánkové.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
9: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici 17. listopadu, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
11: Rádio Čas Rock. Zprávy.
9: Krásné ráno vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Česko trápí sucho, nedostatek vody pociťují třeba zahrádkáři nebo majitelé studní. Na některých místech už přišli zemědělci o část úrody. Podle odborníků navíc zatím nic nenasvědčuje tomu, že by v příštích týdnech mělo vydatněji pršet.
12: Morava aktuálně.
9: V Moravskoslezském kraji se lépe dýchá. Z posledního průzkumu vyplývá, že kvalita ovzduší se dlouhodobě a výrazně zlepšuje. Podle radního kraje Pavla Staňka je to důsledek například čistější dopravy, kotlíkových dotací a dalších opatření.
13: Dlouhodobě stav kvality ovzduší se zlepšuje, a to již od roku 2007. Je to samozřejmě důsledkem těch dlouhodobých aktivit, ať už Moravskoslezského kraje a i obyvatel a samozřejmě těch průmyslových podniků, kteří modernizují své provozy.
9: V Brně od září vznikne nový psychiatrický stacionář pro děti školního věku. Určený bude dětem, které nepotřebují hospitalizaci, ale odbornou psychologickou či psychiatrickou péči. Součástí programu bude kromě terapie také výuka, aby děti neztrácely kontakt se školou. Beachvolleybalisté Ondřej Perušic s Jiřím Sedlákem porazili na turnaji Pro Tour Elite v Ostravě Brazilce Evarda s Arturem 22-20, 21-18. Ve svém úvodním utkání ve skupině tak zaznamenali první českou výhru v hlavní soutěži. Další přidali Kateřina a Anna Pavelkovi, které proti Švýcarkám Kernenové a Mederové odvrátili 4 matchboly a zvítězili 16-21, 22-20, 16-14. Tolik aktuální zprávy, teď pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas.

0: Studijová časomíra ukazuje, že máme 8 hodin 13 minut na programu dne pátek 29. května, což znamená, že je před námi víkend, který můžete využít vlastně jak budete chtít, klidně k návštěvě zoo, kina nebo nějaké hudební akce, ale pokud budete poslouchat Rádio Čas Rock, jakože velmi doporučujeme, tak pro vás chystáme další tematický víkend.
1: Přesně za 12 dní totiž začne 31. ročník festivalu Rock for People, který opravdu vyrostl do gigantických rozměrů. V posledních letech začali opravdu jezdit jako velice zvučné jména. Ne, že by předtím nejezdili, ale teď jako jezdí fakt. Já myslím, že loňský Linkin Park byla laťka posunuta zase o něco výše.
0: No to určitě. No a letos dorazí další ikona z přelomu nového milénia a tím budou Limp Bizkit. Mimochodem, když jsme během týdne řešili přebaly desek, na kterých je upozornění kvůli explicitnímu obsahu, tady takové varování pro rodiče, tak na slavném albu od Limp Bizkit, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, najdete přes 200 sprostých slov. Podobné množství sprostých slov jsem použil, než jsem se naučil před mnoha lety tenhle ten krkolomný název
1: alba. Desky, jo, určitě no. Jinak hned 47krát to slovo na F, uck, najdete v úvodní písni Hot Dog, jo. Tam, jako tam to je náhul hned od začátku. Aha. Ale letošní ročník samozřejmě nebude jen o Limp Bizkit, najdete tam mnoho kapel, najdete tam ikony heavy metalu. Ty vůbec největší. Najdete tam kapely, které aktuálně vévodí rockové a metalové scéně a nebude chybět ani zástup mladých kapel, které to mají ještě před sebou.
0: Snažili jsme se to spočítat, ale pak jsme se zarazili, protože těch kapel je opravdu hodně. Dohromady by to mělo být okolo 130 různých skupin. No a vy se můžete těšit na takový malý výběr z nich. Už o tomhleto víkendu, tedy na vlnách rádia Čas roku, tak na to nezapomeňte. No a ty následující minuty. Tady v Ostrém budíčku vyplní kapela Nothing But Thieves, protože i tahleta britská kapela na letošním ročníku vystoupí, konkrétně tedy v sobotu. Tak si užijte i teď na rádiu Čas roku.

Vítězky Vjaten se nám pomalinku blíží do finiše. Dneska jsou kalendáře ve správném případě nastaveny na 29. května. No a to znamená, že svátek slaví Maximilián, Maxim, chcete-li také Max, což je jméno latinského původu, které se asi nepřekvapivě vykládá jako velkého vzrůstu, anebo největší.

0: Ale to byste měli vidět výraz v jeho tváři. Já vím, muzika nebyla úplně nejšťastnější.
1: Ne, ne, okay. Jako já jenom když si vybavím tvoje některé názory na moje oblíbené kapely a potom mi tady pustíš tohle, tak...
0: Já netvrdím,
1: máme
0: že tohle
1: máme si o čem povídat ještě spolu.
0: Zkus najít písničku na Maxe.
1: Co?
0: Zkus najít písničku na Maxe.
1: Já radši složím něco. To mi říkáš brzo. No. Já raději v tu chvíli prozradím, že tohle mužské jméno bylo uměle vytvořeno, pro syna císaře Fridricha III. A to z latinského jména Maximus. A
2: Maximus Decimus Meridius, velitel severní armády, generál legie Felix, věrný služebník pravého císaře Marka Aurelia. Zavraždili jste mi syna.
0: Mám to nechat, než?
2: A zavraždili moji ženu.
0: Dáme si celý film?
2: Ale já se pomstím teď.
0: Tak jo.
1: Ale on se pomstí.
0: Já vím.
1: Pokud nás ale posloucháte na Slovensku, tak tam má své místo v kalendáři rezervováno jméno Vilma. Všem zmiňovaným určitě přejeme všechno nejít za celou naši moderátorskou partičku a přejeme, aby vám minimálně tento den vyšel podle vašich představ.
0: Ještě tady mám tip, pokud si náhodou lámete hlavu s tím, co si dáte k obědu nebo na véču, tak na dnešek připadá také den francouzského národního pokrmu Le Coquevin, neboli po našemu kohout na víně. Tak dobrou chuť.
1: No a představte si, že svůj svátek mají také kancelářské sponky.
0: Ne.
1: Což nám připomnělo jednu takovou kuriozitu a o té se budeme bavit za malou chviličku. Určitě vydržte na drátě.
3: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock s Tomem a Ivem.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
9: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
12: Myslím, že to bude za C. Gumák.
11: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
13: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
14: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
15: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
16: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ. Akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu. 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
17: Tak děti, dneska si v angličtině něco přeložíme. Jirko, přečti první větu.
18: Iron Maiden will be on rock for people. Takže Železná panna bude na skále pro lidi.
17: Ale ne, skála pro lidi. Rock pro lidi. Rock for people. Největší český rockový festival.
18: A kdo je to ta Železná panna?
19: Přece legendy metalové scény. A na letošním ročníku Rock for people nevystoupí jen oni. Výběr kapel z letošního ročníku si dáme během tohoto víkendu. Nalaďte se s námi na jednu z největších festivalových událostí roku 2026. Víkend s Rock for People. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Před chviličkou jsme se o tom bavili a u příležitosti dne kancelářských sponek jsme si vzpomněli na jeden, řekněme, kuriózní příběh, který s tím do značné míry souvisí. Pokud byste totiž chtěli vědět, jak se během roku dá vydělat na dvoupatrový dům a přitom mít na začátku v kapse právě jen kancelářskou sponku, tak poslouchejte.
1: Jistý kanadský bloger se před pár lety rozhodl a šel do takové výzvy. Řekl si, že prostě bude vyměňovat věci a tak dlouho, až získá dům. Svůj úmysl zahájil na svém blogu a vzal pouze kancelářskou sponku a začal realizovat svůj projekt.
0: Vydal se na cestu, která trvala téměř rok, většinou cestoval tedy tenhle ten pán stopem a hledal vhodné kupce pro své věci. Sponku vyměnil za psací péro ve tvaru ryby, to za ručně vyráběnou kliku u dveří, kliku vyměnil za přenosný turistický vařič i s plynovou bombou, no a tímto způsobem pokračoval dál a dál.
1: Nebudeme vyjmenovávat vše, ale prozradíme, že už při 14. transakci získal dvoupatrový dům. Přičemž ty poslední výměny byly následující.
0: Ty zmíníme.

0: služby, řekněme, vyšší hodnoty. No ale i tak je to slušný výkon, co říkáš?
1: Tak to pojďme zkusit hecnout schválně, no. A třeba můžeme, hele, nebudeme brát kancelářské sponky, hele, mám tady flešku.
0: A já mám potácek, jdem tak, na to.
1: Vyměním flešku za potácek.
0: Za rok bydlíme v novém.

u nás Bille rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Billa klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Billa. To dobré začíná u nás.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: týdne.
1: S další novinkou týdne se tentokrát vydáme do Švédska, odkud pochází kapela Evergrey. Ta se pod křídly vydavatelství Napalm Records 5. června pochlubí novým albem, ze kterého si teď jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu můžete jako vždy vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.

0: Noel Gallagher, kytarista, zpěvák a textař téhleté kapely, čili Oasis, slaví právě dnes 59 let. Polovička bratrského dua, které tvořilo základ téhleté anglické skupiny, nicméně jejich spolupráce nebyla asi nikdy ideální, ostatně jejich vzájemné rvačky a divoký životní styl plnili pravidelně titulní stránky bulvárního tisku po celém světě.
1: No jej, to by se dalo povídat. Doufám, že moji chlapci to takhle nepovedou, teda v budoucnosti. My tady pro vás budeme mít ještě další dvě jména, které slaví narozeniny, ale ty přihodíme až za několik minut. Nejprve vás pozveme na muziku v podání Halloween.
0: Jako další ochutnávku můžeme ponouknout Alice in Chains.
1: A jestli se vám zastesklo po nějaké klasice, můžete být v pohodě, protože zazní AC/DC.
0: Jako obvykle, první jdou napřed zprávy a čerstvý přehled zpráv, a to už je parketa pro Kristýnku Kubánkovou, takže jí předáváme slovo.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
8: Autohruška.
7: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
9: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici 17. listopadu, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
11: Radio Čas Rock. Zprávy.
9: Krásné páteční dopoledne vám u dalších zpráv na Radio Čas Rock při Kristýna Kubánková. Český statistický úřad zveřejnil žebříček nejoblíbenějších jmen, která dávají rodiče dětem. A zatímco u chlapců se příliš nezměnilo a žebříčku opět vévodí Jakub, holčičky mají novou vítězku. Loni byla poprvé v historii nejoblíbenějším jménem Viktorie, která po 13 letech sesadila z prvního místa Elišku.
12: Morava aktuálně.
9: Slezská Ostrava chystá už druhý ročník rodinného festivalu. Na Slezsko-Ostravském hradě pořádá už zítra akci nazvanou Slezská fest. Pokračuje Richard Klimek z úřadu městského obvodu.
13: Slezská fest je rodinný festival, který propojuje generace a nabízí pestrý program pro děti i dospělé po celý den. Když jde teprve o druhý ročník Slezská festu, navazujeme jim na 19-letou tradici Dne Slezské, který byl mezi lidmi velmi oblíben. Těší nás, že na tuto historii můžeme navazat a znovu nabídnout ve Slezské Ostravě den plný hudby, zábavy a společných zážitků pro celé rodiny.
9: Areálu nebudou chybět kolotoče, partnerské zóny a také pestrá gastronabídka. V Uherském Brodě vznikne tréninkové centrum průmyslové robotiky. Takzvaný Living Lab bude zaměřený na výuku, testování a vývoj nových technologií v automatizaci, robotizaci a umělé inteligenci. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Česká reprezentace se na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahraje. Národní tým podlehl ve čtvrtfinále Finsku 1-4 a s šampionátem se tak loučí. Pro kouče Radima Rulíka a jeho trenérský štáb se jednalo o derniéru. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
14: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: studiové kukukukačky ukazují, že máme přesně 9 hodin a 10 minut. No a my jsme slíbili dva oslavence, takže pojďme slib splnit.
1: Tím prvním hudebníkem na seznamu je Bailey Alexander Cook, známý ovšem jako Blaze Bailey, zpěvák z kapel Blaze, Wolfsbane a Iron Maiden. Tomuhle chlapíkovi je dneska 63 let a poblahopřát mu vás vlastně můžete i osobně, pokud v červenci vyrazíte na Enter the Eternal Fire Open Air Fest, který se koná v areálu koupaliště ve Volyni v jižních Čechách.
0: Tak zajděte, já tady mám na seznamu jméno Dave Buckner. Právě dnes má rovných 50 a jedná se o zakládající nebo spoluzakládajícího člena Paparouč. Tenkrát se na jednom fotbalovém hřiště po zápase zakecal s Jacoby Shaddixem a tak vznikla tahle dnes velice slavná kapela. Ale od roku 2007 už právě bez Davea, protože jaksi jeho divoký životní styl rockové hvězdy ho trošku semlel a tak byl nakonec odejít. Pánové se nakonec tak trošičku chtěli tahat po soudech, protože právě Buckner je zažaloval za ušlé zisky, ale ten spor netrval moc dlouho, protože nakonec došlo k mimo soudnímu vyrovnání. A prý jsou v pohodě, říkal Jacoby.
1: Jo, prý. To je jedině dobře. My alespoň na dálku přejeme Davovi Bucknerovi a Les Goûte a můžeme si ho vlastně při téhleté příležitosti také poslechnout. Tady jsou na čas roku Paparouč a jejich pecka Last Resort. Rádio.

0: Pomaličku se blížíme k 9:30 a než popojeneme dále, tak tady máme pro vás jeden nápad na to, kam byste mohli vyrazit. A v tomto případě opravdu popojeneme.
1: Já jsem přesvědčen o tom, že se mezi posluchači Rádia Čos roku nachází mnoho fanoušků nákladňáků, autobusů a dopravní techniky. No a my vás tedy chceme pozvat za mě na ideální rodinnou akci, protože si ji užijou jak tatínci s dětmi, tak i maminky. A jedná se o Transport Show Truck and Bus, no Bus Brno 2026.
0: Tahle parádní akce proběhne 12. a 13. června a to na brněnském výstavišti Pavilon P a také k tomu přilehlá venkovní plocha.
1: No a program je opravdu nabitý. Kromě výstavy traků, autobusů a dopravní techniky vás čeká třeba také prohlídka dakarského speciálu Aleša Loprajze.
0: Areál navštíví také Adam Special Pešel, který předvede svou stunt show. Nebude chybět ani spanilá jízda traku a to centrem Brna, takže už tak hustý provoz dostane zabrat.
1: Na místě budou probíhat různé workshopy a diskuse zaměřené na dopravce a také pro řidiče. No ale můžete si i naplnit krásně banděra, protože se tam bude konat Burger Festival. Nebude chybět pochopitelně ani hudební doprovod.
0: Ne. A taky si můžete změřit zrak, co se tedy týče všech řidičů, a to zdarma. No a místo navštíví i autobus hokejistu HC Kometa. Rovněž přiveze ty hokejisty. Tentokrát bez bruslí, jenom s průpiskama, protože se vám budou podepisovat, na co uznáte za vhodné.
1: Takže ten doprovodný program je opravdu bohatý. Někam si zapostelkujte datum 12. až 13. června. Místem konání je tedy, jak jsme říkali, brněnské výstaviště a akce s názvem Transport Show Truck and Bus Brno 2026.

0: Grant.
1: Jsou tady.
0: Jo,
2: jsou tady.
0: Řekni to všem!
3: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
0: Jsou ještě tady?
1: Jsou tady.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
6: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
7: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

0: Dneska je tomu přesně 73 let od chvíle, kdy se Sir Edmund Hillary a jeho šerpa vyšplhali jako vlastně první lidé na vrchol Mount Everestu. Už jsme se o tom v Ostrém budíčku s Tomášem bavili a od té chvíle nám sem chodí vaše příspěvky ohledně toho, kam nejvýše jste se dostali vy, posluchači Čas roku. Takový závraťolog Jirka třeba píše, že snímal svět ze střechy Dolomitů v Marmolady, což je 3265 metrů nad mořem a byl to prý fičák. Tak asi dolů fičal na lyžích.
1: Pěkně.
0: Nebo na sáčku.
1: Ozval se i termit. Zdarec, nejvíc, co jsem byl, tak Zugspitz v Německu, ale to bylo lanovkou a pak kousek pěšky. Jinak úplně po svých, tak to byla Lysá hora. Tak vítej.
0: Taky se dá.
1: taky umím.
0: No a ozval se i Tatár, který na WhatsApp přidal i fotku. Dobré ráno, chlapi, v loni na motorkách a já chabr na F6C. Valkýrie. No a na zmiňované fotce stojí u cedule Vršič, což je průsmyk ve Slovinsku s nadmořskou výškou 1611 metrů. A jak Tatar dodává, nahoru přehrátý motor, dolů převařená brzdovka, ale stálo to prý za to.
1: Věřím, hlavně, že se povedlo. Klidně pište dál, můžete to probrat i v další části dnešního vysílání na rádiu Čas rok, ale teď pojďme za kapelou Amorphis.

0: Společně s kapelou Amorphis jsme se dostali až na samotný závěr dnešního vydání Ostrého budíčku. Ještě než se s vámi rozloučíme, vyřídíme jednu žádanku o písničku na přání.
1: Čau borci, prosím o zahrání Iron Maiden Fear of the Dark pro všechny, kteří jedou zítra do Bratislavy na jejich koncert. Díky, Karel z Holešova.
0: Tak si to užijte na Národnom fotbalovém štadioně Bratislavy.
1: Já vám hlavně přeju bezpečný návrat, snad tentokrát takový velký koncert proběhne celkem v pohodě a snad si to užijete. No, vy, co tam jedete, já myslím, že ano. A my si to určitě můžeme taky tak dát trošičku tady audio, abyste věděli, co vás čeká.
0: Tak jo, o nás tady vše, uslyšíme se zase v pondělí. Mějte se, bando. Čau.
1: Krásný víkend.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rok. Každý všední den od 6 do

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna CZ.
2: Vaše sběrna CZ.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas Rok.
3: Čas Rok.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Hrad Ostrava.
1: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
2: Světová roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Čau rokeři, pátek je v plném proudu, venku je nádherně, teploměr leze nahoru, co víc si můžeme přát. Snad jen další porci muziky, kterou vám bude v těch následujících 5 hodinách servírovat nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš. Tak se do ní dáme. Mr. Ozzy, o kterém hodíme pár slov, z domova to bude Panoptiko. Mám v zásobě taky Gacmek. Tak si na Rádiu Čas Rock budeme hrát k tomu Milanovi horoskopy a taky zprávy. Ty přináší Kristýna a já vám přeju pěkné dopoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
6: Řeknem to rádi a nahlas.
7: Nejlepší auta má Pavlas.
8: Auto Pavlas.
9: Auto Pavlas.
8: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
10: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s Révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
11: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
12: Řidiči, pozor se dávejte v Ostravě na ulici 17. listopadu, kdy se stala dopravní nehoda. Bouralo se také v Opavě na ulici Krnovská a také v Brně na ulici Měříčkova. I tady buďte opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.
13: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
14: Rádio Čas Rock. Zprávy.
12: Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Garáže v Česku velmi rychle zdražují a stávají se tak luxusem. Razantně rostou také ceny pronájmu. Podle odborníků je důvodem rostoucí počet aut a nedostatek parkovacích míst. Lidé také garáže využívají čím dál častěji nejen pro parkování.
15: Morava aktuálně.
12: V Novém Jičíně vznikne 8 dobíjecích stanic pro elektromobily. Radnice vytipovala místa, která nabídne k pronájmu soukromé firmě. První nabíjecí body mohou být v provozu už na konci letošního roku. Vsetín chce odstranit takzvaný vizuální smog. Připravuje proto nový grafický manuál s pravidly pro reklamní prvky. Jak nám ale řekla mluvčí radnice Jana Rašková, město nechce jít cestou represí.
16: Snažíme se jít spíše cestou motivace a prevence. Například do našeho dotačního programu na obnovu staveb jsme nově přidali podmínku, že příjemce dotace nesmí na fasádu nemovitosti instalovat žádné informační panely, reklamní poutače či plachty. A to po dobu 5 let od ukončení realizace projektu.
12: Manuál bude dostupný na webu města. Tři čeští tenisté dnes budou hrát na Roland Garros o postup do osmifinále. Jakub Menšík narazí v Paříži na nasazenou osmičku Minaura z Austrálie. Turnajová desítka Karolína Muchová se utká se Švýcarkou Teichmanovou a Marie Bousková vyzve světovou osmičku Rusku Andrejevovou. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

Ladíte rádio Čas Rock, na kterém si teď dáme mistra Ozzyho, který bude podle všeho opravdu nesmrtelný. Jak prozradila samotná Sharon, chce, aby byl její drahý choď stvárněn, co by digitální avatar. Měla by se o to postarat firma Hyperal, která v minulosti stvárnila třeba Mikea Tysona, Paula McCartneyho a další velká jména. Tak, to si myslím, že nezní vůbec špatně, kdy to vyjde, tak o tom vás budeme samozřejmě s dostatečným předstihem informovat a jsem sám zvědavý, jaký ten výtvor nakonec bude. Já myslím, že dobrý.

0: No, Panoptiko, to se zítra mimo jiné představí na právě probíhajícím Eurobike Festu, který se, jak víme, koná kde jinde než na Pasohlávkách. No, ale dneska je pátek a tak se teď s Milanem Gelnárem podíváme, cože nás v něm čeká.
1: Také pátek bude hodně náročným dnem. Nadít se můžeme mnoha konfliktů a destrukčních událostí, jež mají karmické příčiny aneb kořeny v hluboké minulosti. Dá se tak předpokládat, že díky tomu budeme zažívat podobné události jako kdysi dávno a bude se očekávat, že je vyřešíme lépe. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnářům by to mělo skvěle myslet i komunikovat. Blíženci budou velmi vynalézaví a váhy budou mít větší chuť na sex a erotiku. Štíři nebudou mít problém prosadit svou. Rybám se mohou dít na cestách nebo v komunikaci nepředvídatelné situace a raci si budou užívat přízně hvězd. Lvi by měli mít den nestaný nemastný. Berani budou soustředovat svou pozornost na obchody či výdělečné aktivity obecně a střelci se mohou nadít nějakých profesních ocenění a dokonce i postupu. Pozorozy budou pádně a přesvědčivě argumentovat. Býku může skvěle fungovat intuice a panám to bude výtečně myslet a analyzovat. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelner.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Ušetříte, když u hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut, Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
7: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
8: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Pát, nelalkovat, dělat. 10:33 na rádiu Čas Rok dozněli Gutsmack, no a my si zahrajeme podle vás 725 33 1155.
1: Čas Rok.

0: Nikl s Beckem, to mají pro tuto chvíli na rádiu Čas rok za sebou. Dušané, zdar a sílu.
1: Čau, zdravím všechny.
0: Ahoj, ahoj, tak jak se ti vede při pátku?
1: Super, počasíčko, no trochu se peču sice v autě, ale jo, dobré.
0: Tak ty jsi asi zvyklý, že jo? Co chystáš na víkend?
1: No, na víkend do Slavičku od syna, takže nějakou

0: Tak hlavne opatrne. Jasné, a teď citrón si vybral, takže pro koho? Asi pro ňoho, ne?
1: No to taky a samozřejmě já už jsem mu posílal písničku, ale tak pro tebe hlavně, na toho dědulu.
0: Ó, děkuju.
1: Ať to pěkně roste, ať to je po tobě zpěvavé a hravé. No a samozřejmě ještě Maxovi bych to poslal, ten má dneska meniny, takže Maxikovi našemu.
0: Fajn.
1: A celé rokové rodině.
0: Samozřejmě. Moc a moc ještě jednou díky, muzika je nachystána a my taky dneska začneme slavit a bude to taky velké.
1: Takže taky si to užijte.
0: Tak jo, budeme si psát a volat. Čau, ahoj.
1: Jasné, čau. Čas rok.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
3: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby

0: základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
1: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na Vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
2: Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení.
4: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: poslední záře z této hodiny se nám na rádiu Čas Rock postarala Tarja a my budeme pokračovat s Five Finger Death Punch. A do třetice Judas Priest. Jenom zlomek z toho, co na rádiu Čas Rock zazní, a k tomu pro vás máme nějakou tu pozvánečku, když je ten víkend na krku. Ale to až po zprávách s Kristýnou a ode mne přání dobrého dopoledne.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
11: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška. Autohruška. Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
12: Řidiči, pozor se dávejte, v Ostravě na ulici 17. listopadu, kdy se stala dopravní nehoda. Bouralo se také v Opavě na ulici Krnovská a také v Brně na ulici Měříčkova. I tady buďte opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.
13: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
14: Rádio Čas Rock. Zprávy.
12: Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Česko trápí sucho, nedostatek vody pociťují třeba zahrádkáři nebo majitelé studní. Na některých místech už přišli zemědělci o část úrody. Podle odborníků navíc zatím nic nenasvědčuje tomu, že by v příštích týdnech mělo vydatněji pršet.
15: Morava aktuálně.
12: Bruntálská nemocnice zprovoznila novou zubní pohotovost. První akutní pacienty ošetří už tuto sobotu. Centralizovaná první pomoc nabídne lidem špičkové vybavení, lepší dostupnost a také komfortní čekárnu. Více nám k tomu řekl mluvčí zařízení František Kuba.
16: Zubní pohotovost spoustu let fungovala střídavě v ambulancích stomatologů na různých místech okresu Bruntál. Jde o významnou změnu a proto jsme přesvědčeni, že pohotovost v centru okresu na jednom místě v nemocnici blízko autobusového i vlakového nádraží je lepší řešení. Dostupnost Bruntálu ze všech míst okresu je dobrá.
12: V Uherském Brodě vznikne tréninkové centrum průmyslové robotiky. Takzvaný Living Lab bude zaměřený na výuku, testování a vývoj nových technologií v automatizaci, robotice a umělé inteligenci. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Česká reprezentace se na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahraje. Národní tým podlehl ve čtvrtfinále Finsku 1-4 a s šampionátem se tak loučí. Pro kouče Radima Rulíka a jeho trenérský štáb se jednalo o derniéru. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.

Já myslím, že tato skladba nebude v žádném případě v playlistu Forestů na Holbě taky chybět. Kromě této party jsme k Opavskému Stříbrnému jezeru pozvali taky Pretty Maids, Aleše Brichtu, Citron Tři Sestry a celou řadu dalších vystupujících, kteří nás tam budou bavit dva dny po sobě. Na www.casrock.cz najdete stupenky, které startují na ceně 1299 korun českých, ale taky tam jsou k mání i luxusní VIPky, které nabízí oproti klasickému vleznému celou řadu výhod. Tak, to bychom měli a můžeme se dál věnovat muzice, se kterou mám nachystané Aerosmith a taky Five Finger Death Punch, kteří přicházejí na řadu jako první v pořadí.

0: na rádiu Čas Rock.
1: No a v těch rokových typech hned dvě pozvánky, a to jak do areálu družstevní v Místku za Lidlem, kde už zítra zahraje luxusní garáž z Rockstar. Areál bude otevřený od 16 hodin a akce se bude konat za každého počasí, protože je to tam zastřešené. Myslím tím to sezení. No a další akce, ta se od 12. června chystá na brněnském výstavišti, a to Transport Show Truck and Bus Brno 2026. Velké a silné stroje, k tomu bohatý doprovodný program, a to všechno bez toho, aniž bychom museli během 2 dnů konání zaplatit nějaké vstupné. Tak já si myslím, že to nezní vůbec špatně. Víkendy za dveřmi, jestli tak něco chystáte, tak klidně to šoupněte třeba na náš WhatsApp, který má číslo 725331155. No a na rádiu Čas Rock s další muzikou už pomalu, ale jistě čekají mejdni.
0: Rockové tipy rádia Čas Rock.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
0: Rockový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
8: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše nabízí

Raz, dva, tři, před Kokot Minute a já mám pro vás taky pár čísel, které dohromady dávají to numero tady k nám do studia Rádia Čas. Rok 725 33 11 55. Rádio

0: A jsme si na rádiu Čas Rock dali nějakou tu klasiku a teď je před námi česká muzika. Jasný Dan, ahoj.
1: Čau, zdravím Hanze.
0: Nazdar, nazdar. Tak jak se máme po obědě už?
1: Po obědě.
0: Co bylo?
1: Lepšová polévka a kuřecí maso s bramborem.
0: Šmakovalo?
1: Prášek, o, šmakovalo.
0: No, tak výborně. Kuzi. Tak, co chystáš na sobotu na neděli?
1: Dneska se to dělá ten skleník. Konečky.
0: To se to dělá dobře?
1: Protože jsme skládali holi v týdnu a furt nevím, co děláme, letáme.
0: Ano.
1: A maminka budeme slavit v neděli, dneska má narozeniny. A uvidíme, co budeme dělat do víkendu. Má pršet, takže asi se bude pít, no.
0: Hlavně slaví tu maminku, přesně tak, takže jí přejeme všechno nejlepší. Ale ty si vybral skarb, komu?
1: Pavlovi Škarpovi, ten má dneska narozeniny. A ještě Martinovi Koníčkovi z Dohorského Hradiště, to je klavesista se skupiny Reflexy, taky mu přeju všechno nejlepší k narozeninám, protože jsem měl tu čest si s nima jedenkrát zaspívat aspoň.
0: A kterou jsi zdal?
1: Česká. Poslední písnička Jardy Garguláka, než umřel. No, on to CDčko měl poslední. No.
0: Jo, tak jsi měl tu čest postavit se na pódiu, no, to je něco,
1: na
0: že?
1: Na pódiu. Jo.
0: Tak to je fajn. Bylo, no. Pleskali ti?
1: Jo.
0: Honorář jsi nějaký dostal?
1: Ne, pak mi říkali, že jsou Damien, že můj kámoš je ten druhý, že jsou Láďa Křížek. No.
0: Takže stýská se ti stýská, jo? O nás dvou.
1: Stýská se mi stýská.
0: Dobře, no, tak jo, tak fajn, velké díky za zavolání, měj se krásně, čau.
1: Taky ahoj, děkuju moc.

0: jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18. ročník hudebního festivalu Surfest Open Air Ostrava. Už 6. června vystoupí na Slezsko-Ostravském hradě kapely jako Vysací zámek, Vítkovo kvarteto, Panoptiko, Morčata na útěku a mnoho dalších. 18 kapel, 3 pódia. 6. června Slezsko-Ostravský hrad Ostrava.
11: Zahrady Hanis. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. Zahrady@hanis.cz.
12: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě rok na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Tak děti, dneska si v angličtině něco přeložíme. Jirko, přečti první větu.
1: Iron Maiden will be on rock for people. Takže Železná panna bude na skále pro lidi.
0: Ale ne, skála pro lidi. Rock pro lidi. Rock for people. Největší český rockový festival.
1: A kdo je to ta Železná panna?
2: Přece legendy metalové scény. A na letošním ročníku Rock for people nevystoupí jen oni. Výběr kapel z letošního ročníku si dáme během tohoto víkendu. Nalaďte se s námi na jednu z největších festivalových událostí roku 2026. Víkend Rock for People. Nejsme jen rádi.

0: myslím, že skvělý závěr této hodiny. Co říkáte? No a popojedem. Na rádiu čas Rock Simple Plan, taky Powerwolf. A nebo Betlby. No a kromě toho budeme, ačkoliv je teprve 29. května, rozdávat i vysvědčení. Proč a komu? Tak to se dozvíte, když zůstanete s rádiem Čas Rock i po té 12. hodině. Já vám přeju pěkné odpoledne a dobrou chuť k obědu.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29. 5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
5: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
6: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
7: Řekneme to rádi a nahlas.
8: Nejlepší auta má Pavlas.
9: Auto Pavlas.
10: Auto Pavlas.
9: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
11: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě, a to na dvou místech. Na ulici 28. října, je to před křižovatkou s ulicí Novinářskou ve směru na Opavu, havarovala dvě osobní auta a nehoda dvou vozidel také komplikuje provoz i v Porubě na Hlavní třídě. Je to za Alšovým náměstím ve směru na Francouzskou ulici. Zdržet se také můžete v Brně na křižovatce ulic Bubeníčkova, Gajdošova. I tady policisté vyšetřují dopravní nehodu dvou osobních aut. My vám přejeme šťastný snou cestou.
12: Rádio Čas Rock. Zprávy.
11: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás Soněk Marcela Fabiánová. Stát výrazně podpoří bydlení českých domácností. Ty mohou čerpat bezúročné půjčky na opravy domů. Jejich majitelé získají až 2 miliony korun. Na byty pak půjde 750 tisíc. Nízkopříjmové domácnosti, například seniori, mohou navíc žádat o přímou dotaci až 400 tisíc korun. Peníze poslouží na zateplení, nová okna nebo solární panely. Příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám začíná 25. června.
13: Morava aktuálně.
11: České dráhy rozšíří přímé spojení mezi Opavou a Prahou. Od června přibudou dva nové spoje. Podrobnosti dodává mluvčí společnosti Vanda Rajnochová.
14: Vlak SC513 pojede z Prahy hlavního nádraží v 16.30. V opačném směru pojede nově vlak SC518 Opavan, a to od 5. června každý pátek dopoledne z Opavy východ v 10.53. České dráhy během letních měsíců vyhodnotí efektivitu provozu, obsazenost nových spojů a následně rozhodnou o jejich případném dalším provozu po skončení letní sezóny.
11: V Pasolávkách na Brněnsku bude už ve druhé polovině roku otevřeno nové sanatorium Pálava. Budova odborného rehabilitačního ústavu za téměř 700 milionů korun nabídne 160 lůžek a zařízení stále nabírá nové zaměstnance. Léčba po úrazech a operacích bude využívat místní horkou minerální termální vodu. A tři čeští tenisté dnes budou hrát na Roland Garros o postup do osmifinále. Jakub Menšík narazí v Paříži na nasazenou osmičku Minora z Austrálie. Turnajová desítka Karolína Muchová se utká se Švýcarkou Teichmannovou a Marie Bousková vyzve světovou osmičku Rusku Andrejevovou. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.

Ladíte Rádio Čas Rok, máme 29. května. Pojďme se mrknout do kalendáře. Je tady pár zajímavých událostí, jako třeba ta z roku 1982, kdy se Paul McCartney v Americe dostal na 3 týdny na vrchol hitparády s albem Tug of War. Rok 2001 pro změnu Eagles vystoupili poprvé v Rusku, a to na olympijském stadionu v Moskvě. Rok 2005 System of a Down se dostali na vrchol americké hitparády, ale taky na 2. místo, a to v té britské. Narozeniny slaví Blaz Bailey a svátek má Maximilian a taky Maxim. Mezi věrnými posluchači jednoho taky máme, ale kdo ví, možná, že je vás chlapci mnohem a mnohem víc, ale my o vás nevíme. Tak se přihlašte a já vám za celé Rádio Čas Rok přeju všechno nejlepší a posílám jednu pecku. Čas Rok.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
1: Jo, na rádiu Čas Rock sledujeme aktuální dění na hokejovém světovém šampionátu, se kterým se bohužel musíme rozloučit. Po včerejší porážce s Finskem tak balíme kufry a trará do chalupy a v souvislosti s tímto netu koluje takové, dalo by se říct, vysvědčení k jednotlivým hokejistům českého výběru k tomu, co včera na ledě předvedli. Takže poslouchejte, jo. Nejlépe jsou na tom s dvojkou Josef Kořenář, Marek Ašler, Alšer, Dominik Kubalík. Trojku vyfasovali Tomáš Cibulka, Dominik Pavlát, Tomáš Gavlas, Filip Hronek, Ondřej Beránek, Roman Čerorka, Jakub Flek a další. Za čtyři mají Michal Kovarčík, Jirka Ticháček, Michal Kempný a Libor Hájek. No a Flajstra si zasloužili Jan Ščotka, Matěj Bléml a taky David Tomášek. Za jedničku nedostal bohužel vůbec nikdo. Tolik o hodnocení našeho celku, no a jak to s nimi vidíte vy? Klidně to hoďte na WhatsApp Rádia Čas Rock s číslem 725331155, no a já vám k tomu budu dál posílat další pecky, jako třeba Debustrol, Powerwolf, Saxon a mnoho dalších. Tak se dobře bavte a pěkné odpoledne.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queeny. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
5: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.

Čau ve spolek, je tady další díl pořadu Víkend a v něm Elaine, Masterplan a další dvě skvělé kapely. Kdyby vás zajímalo jaké, tak si stačí v 7 pustit rádio Čas Rock anebo o hodinu později televizi Rebel.

furt, co mi to ta písnička připomíná, no? No, každopádně na rádiu Čas rok nám dozněli Powerwolf a my se můžeme pustit do písničky na přání 725 33 1155.

0: Neustrol, něco mi schází. A co schází, Petře, tak to se dozvíme, no asi se to dozvíme právě teď. Je to tak, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, čau, jak se máme?
1: Úplně baječně.
0: Krásné, ty tam nejsi sama, kdo je s tebou?
1: No Pavel, teďka jsem ho vyměnila za šéfa.
0: Aha, poslouchá?
1: No, já si myslím, že...
0: No, ne ty, Pavel, oba.
1: Já si myslím, že šéf poslouchá. Já si myslím, že šéf poslouchá tak maximálně radio a balí se na motorky.
0: Jo, jo, vy stejně víte, že žijete.
1: No, a, my žijeme.
0: A tak to má být. Sobota, neděle před námi, chystá se něco u vás?
1: No, my si pokacíme majku, usmažíme vaječinu a pak ji sníme.
0: No tak to nezní vůbec špatně, ale. A kde to bude?
1: No u nás, ve Václavkách.
0: Může přijít kdokoliv?
1: Ne, to je jenom pro zvané zvíce.
0: Dobře, takže to necháme tak, jak to je.
1: Protože jsme té vaječiny měli málo.
0: Aha, ale ty si říkáš, že máte doma ty domácí vajíčka, ne?
1: Máme, no.
0: Takže slepic je dost, ne?
1: No tak jako jo, ale to by mi... Pak toho jídla měla málo.
0: Já tomu rozumím, jasně. Teď si dáme ale buřinky dvě, maličkou holčičku. Komu to půjde?
1: Jasné. No, takže půjde to pro šéfa, který se asi možná balí, anebo teď už bude po 12. hodině za chvíli. Už je po 12. hodině, tak to on už asi dřímka. A možná mu to zahraju na usnutí. Pak to posíláme ženě Filoméně, která snad fakt už poslouchá.
2: Nevím, jestli poslouchá, nedovolal jsem se. Tak má
1: no a pošleme to všem, protože je pátek a svítí sluníčko.
0: Ano, venku je nádherně, tak se mějte krásně, užijte si ten víkend, tu majku, tu vaječinku a všechno kolem. Mějte se fajn, čau.
2: Tak.
1: Jo, ahoj. Ahoj.

0: Čas rok. Pravé rokové rádio.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jihlavanku. Kilogram v Bila klubu za 199,90 pouze v pátek. A Milku čokoládu při koupi od dvou kusů za 27,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
11: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
12: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
11: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
12: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
0: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: Axel Rudipel, ten nám ukončil tuto hodinu a my v té další se podíváme třeba na to, jaký světový hit 80. let dobývá v těchto dnech zase opět na ty vrcholy. No a k tomu třeba Motley Crue, tak jako Hellstorm. A nebo Queen's Ride. Taky si tak trošku zasportujeme, protože se chystá opět další akce. No ale o tom všem až po zprávách, které přináší Marcelka. Já vám přeju pěkné odpoledne.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
9: Autohruška.
8: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
10: Řidiči, aktuálně pozor na hlavním tahu Olomouc-Šternberg. Havarovala tady dvě osobní auta. Zdržet se můžete kvůli porouchanému vozidlu také na dálnici D1 na trase Ostrava-Přerov a nehodu dvou vozidel vyšetřují policisté také v Brně na Heršpické ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobyelektro.cz.
12: Rádio Čas Rock. Zprávy.
10: Pohodové odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česko přibývá mladých závislých na nikotinu. Podle odborníků se jedná o téměř 40% lidí do 24 let. Nejvíce u nich táhnou elektronické cigarety a nikotinové sáčky, které používá přes čtvrtina mladých. Zároveň i prudce vzrostla obliba silnějších náplní. Zatímco před 4 roky je kupovalo 5% mladých, teď se jejich podíl vyšplhal na 35%.
13: Morava aktuálně.
10: Olomoucký kraj připravil letní turistickou sezónu plnou novinek. Návštěvníci si užijí v Jeseníkách i dalších místech regionu, jak nám prozradila mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
14: Například v Rapotíně se 6. června otevře Klamárium, moderní návštěvnické centrum, které propojí typy na výlety se zábavnou interaktivní expozicí a optickými iluzemi. V Lipové Lázních 29. června slavnostně otevře nové oblastní turistické informační centrum Jeseníky. Novinkou je také cyklostezka Romže z Konice přes Stražisko, Čechy pod Kosířem až do Prostějova.
10: Novou interaktivní expozici připravuje také turistické informační centrum Katovna v Jeseníku a významnou proměnou prochází vodácká stezka na řece Moravě, kde vzniká nový navigační a informační systém. Bohumín a Ostravu spojila nová cyklostezka. Nový úsek pod dálničním mostem u Vrbického jezera ušetří cyklistům kilometr jízdy. Asfaltová stezka stála necelých 6 milionů korun a vyhne se rušné Ostravské ulici. a o víkendu vyvrcholí fotbalová sezóna odvetnými zápasy baráže o první ligu. Ostrava v sobotu nastoupí na hřišti Táborska s náskokem 3-0. Slovácko pak bude v neděli doma proti Artisu Brno hájit výhru 4-1. Tolik aktuální zprávy, k další opět za hodinu. Krásné odpoledne.

Už příští středu to Sabaton rozbalí v plzeňském amfiteátru Lochotín a když je řeč o těch koncertních show, tak na jednu takovou vás pozvu i v pořadu Víkend, který na rádiu Čas Rock startuje tradičně dneska v 7 večer. To samé bude o hodinu později k vání na televizi Revel, no a kromě té pozvánky si dáme třeba i předělávku celosvětově známého hitu, který v 80. letech boural žebříčky Hitparád, kde se dalo. Jestli vás zajímá, o jakou pecku půjde, tak není vůbec nic jednoduššího, než poslouchat naše vysílání, ve kterém si pro změnu v těch následujících minutách dáme Hellstorm z Motley Crue.

0: Tam za sportem.
1: No tak třeba do Opavy, kde se bude už v pondělí hrát zápas o třetí místo v tabulce Maxa NBL basketbalové ligy. Domácí opavský tým od 18 hodin vyzve brněnský výběr, takže jestli se chcete, přátelé, podívat na ty čahuny, tak máte možnost. No ale to my si na rádiu Čas rok budeme dál hrát a budeme se věnovat muzice, se kterou mám nachystané The Answer a taky Plexis se svým půlnočním rebelem.
0: Rádio Čas rok. Rádio Čas.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Rokový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
8: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
9: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
10: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: No a přátelé, nám už se rozjíždí Amon Amarth, protože o ty si zavolal Alda, jsi tam Aldi, já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, Alda.
0: Nazdar, nazdar, Aldo, tak pojďme na to, ty si vybral právě tuhle tu kapelu, komu to bude?
1: Hele, bude to pro Maxe k dnešnímu svátku, za celou rokovou rodinu, za všechny, co ho znají prostě a takhle, i pro všechny, nejenom pro Tomase, ale pro všechny. A jestli bych se mohl vrátit zpětně, tak chtěl bych vlastně zpátky poblahopřát výročí našeho rádia, protože to je naše rádio. A je to pro vás.
0: Tak moc děkujeme i takhle dodatečně, nejen tobě, ale úplně vám všem, kteří jste si vzpomněli a díky vám je Rádio Čas Rok tam, kde je. Takže velké díky, tady je muzika. Ahoj.
1: Ahoj, díky.

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmén rádio. Jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna CZ.
2: Vaše sběrna CZ.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
0: Čas Rok.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
8: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
9: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. Zahrady-hanys.cz.
10: I rockeři mají své dny. Do

Pražský hrad, Ostrava. Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Víc se nám toho do této hodiny fakt nevleze, přátelé, ale já si myslím, že to vůbec, že je to úplně jedno. Ne? Protože v té další si na rádiu Čas Rok dáme škvor, taky akcept. A přijdou na řadu i Steel Panther. Taky ještě v tom našem dnešním společném driveu nezazněla novinka týdne, no a k tomu mám i pro vás jednu zajímavou pozvánečku, kam se vyrazit za muzikou. Je to tady za humny, tak proč nejít, že jo? Tak si na to počkejte, pěkné odpoledne.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
9: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
10: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
11: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
12: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
13: Autohruška.
12: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
14: Řidiči, aktuálně pozor ve Fulneku na Novojičínsku. Na Hranické ulici havarovala dvě osobní auta. Nehoda dvou vozidel také komplikuje provoz ve Vsetíně na Luční ulici a se zdržením počítejte také v Brně na Libušině třídě, kde policisté vyšetřují dopravní nehodu, při které se srazilo osobní auto s motorkářem. My vám přejeme šťastnou cestu.
15: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
16: Rádio Čas Rok. Zprávy.
14: Pohodové odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. České hory zhání zaměstnance. Nedostatek je především kuchařů, ale majitelé hotelů a restaurací se před letní sezónou přetahují také o číšníky, servírky a pokojské. Aby volná místa obsadili, nabízejí lidem vysoké platy jako v Praze, také stravu a levné bydlení. Stále více Čechů chce trávit dovolenou v tuzemsku a provozovatelé jsou tak na zaměstnancích vyloženě závislí.
17: Morava aktuálně.
14: Nový Jičín láká na opravený bazén. Z brusu nové sportovní a rekreační centrum se veřejnosti otevře už 1. června. Podrobnosti dodává starosta města Stanislav Kopecký.
18: Po rok trvající rekonstrukci jsou bazény, ten dětský i plavecký, v nerezovém provedení. Dodali se také dětské atrakce. Nový o 8 metrů delší tobogán. Přibyly i dvě výřivky s masážními tryskami a celoročním provozem. U venkovních bazénů je také nové osvětlení sprchy a zeleň. Naprostým unikátem je detekční systém tonutí, který hlídá plavce ve velkém bazénu.
14: Města a obce na Jesenicku chtějí zastavit úbytek obyvatel. Zlaté hory, Mikulovice a Písečná proto investují desítky milionů korun do stavby a oprav bytů. Nové obecní bydlení má tak v regionu udržet mladé lidi a přilákat chybějící lékaře nebo učitele. První projekty za více než 40 milionů korun budou hotové do podzimu příštího roku. A první letní posilou fotbalistů Zlína je Daniel Šmiga. 22-letý útočník prošel v kariéře mimo jiné i Baníkem Ostrava a Pražskou Slavií. Bývalý mládežnický reprezentant podepsal smlouvu do roku 2029. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: No to byly samozřejmě Škvor, no a my se můžeme pustit do novinky týdne Rádia Čas Rock. No na to, že je pátek, tak byste si měli pospíšit, jestli se vám líbí nebo ne.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne se tentokrát vydáme do Švédska, odkud pochází kapela Evergrey. Ta se pod křídly vydavatelství Napalm Records 5. června pochlubí novým albem, ze kterého si teď jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu můžete jako vždy vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Rock.
1: A pokud přátelé nevíte, co s dnešním odpolednem a taky večerem, tak bychom pro vás měli tip na skvělou akci, která se bude konat v areálu družstevní 311 v Místku za Lidlem. Tamto od 17 hodin rozbalí kapela Rockstar, kterou od 21 vystřídá luxusní garáž. Kromě muziky, skvělá parta lidí, vynikající pivíčko a další občerstvení, na které jsme všichni srdečně zváni. Já myslím, že to nezní vůbec špatně, tak jako další hudební nabídka Rádia Čas Rock, ve které za chvíli dostanou prostor Steel Panther, Accept a další. Tak se dobře bavte.

0: Zána osobám mladším 18 let.
1: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rockový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
6: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
7: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu a detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

Kapela Černá, ta nám právě teď na rádiu Čas dohrála. 14 hodin, 30 minut, no nejvyšší čas, abych to tady taky zabalil. No ale ještě než se tak stane, tak si zahrajeme podle vás 725 33 11 55.

0: Je krásná ta zoologická zahrada na konci, že jo? No kdo ví, jestli se třeba tam nechystá o víkendu Roman, kterého mám právě teď na drátě. Čau Romčo, ahoj.
1: Zdravím všetku rukeskou bandu, všichni, co jsou ještě v práci, pevné nervy, jak to rychle utíká.
0: Tak, jak to, že ty ještě zařezáváš při pátku?
1: Já, tak hoří termín, hasič nejsem, tak musím dělat. Ne?
0: Jedeš bomby, jo?
1: Musím.
0: Dobrá, víkend na krku, vy jste takový, že pořád někam couráte, tak co máte v plánu?
1: No tak v plánu dneska se půjdeme podívat na kostelní noc tady v Ostravě a potom si zajdeme do hudebního bazaru, tam je nějaký big, big fajný, tak se jdeme podívat. No a zítra si uděláme výlet do Januce, tam zase zlomená játra, dobrá muzika, dobré jídlo, paráda.
0: No věda, tak třeba možná nějaký tip na to, kam si vyrazit, bo zítra to počasí má být čilijaké, ale snad se jim to, stáním to nevíde, ta předpověď. Teď ale, Dimitri, komu?
1: No, hlavně všem těm, co ještě dneska musí zařezávat, mojemu nemocnému vnukovi, který si v tom klipu zahrál se mnou, takže ať to všem rychle ubíhá, ať jsou všichni zdraví.
0: A to zní nádherně, jak vás poznáme?
1: No, my jsme v té poslední druhé třetině, on je, tak má dimitrátskou masku, že jo, vlastně od Majera, takže tam je takový střížek u autogramiády.
0: Aspoň něco zbylo, kolik jste na to dostali?
1: Čtyři krásné podpisy na kožinu.
0: A to stačí a cení, protože jste zvětšenění na věky, že jo?
1: Ano.
0: Tak fajn. Romčo, velké díky, měj se krásně a zase někdy. Jo?
1: Taky, taky.
0: A možná, že tě pozdraví Kikina, která teď přišla, že? Nežer.
2: Ježíš, ahoj, já se omlouvám, ano, já zase žeru. No.
0: Co máš dobrého?
2: Ty tyčky, co tu zůstaly, jsou dobré.
0: Co jsi dělal sám? Chtěl zjít domů, máme oslavu, ne, vnuka.
2: Ježíš, tak mám ti tu jednu vrátit, se neposer.
0: Tak jo.
2: Ahoj, Romčo, taky tě zdravím a přeju krásný víkend, ačkoliv s plnou hubou a to se nemá.
0: Tak to slyšíte, přátelé.
1: Taky tě zdravím, Kiki, a doufám, že se asi někde potkáme v nějakém rock'n'rollem autobuse, třeba na ICDC, jak jsme jeli, takže to bylo úplně úžasné.
0: Určitě, ano. Tak, přátelé, Romčo, ty se měj krásně a já se s vámi taky pro dnešek loučím,
2: no,
0: protože my už to chladíme, jak jsem říkal, a ten víkend bude náročný.
2: Ta bude bomba.
0: Tak na zdraví a mějte se, čau.

0: sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
7: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na Vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
8: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Radio.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Nové páteční odpoledne, děcka, sletělo to teda jako blázen, je za náma superový měsíc plný zážitků, super akcí a nevím čeho všeho ještě, takže už během toho dnešního odpoledne navrhuju, že můžeme začít pomaličku bilancovat, jaký ten uplynulý měsíc byl, co říkáte. Takže hele, vykopávám téma pěkných věcí, zpráv, zkrátka všeho, co pozitivního se vám stalo v květnu, bo dobrých zpráv není nikdy dost, že ano? No a já vám k tomu budu hrát pěkně do rytmu. Dáme Halloweeny. Z české muziky tady bude nachystaná po 15. taky civilní obrana. Na chybět nebudou ani legendární Deep Purple. Protože tu máme závěr pracovního týdne a já vás dovedu za ručičku až k víkendu, tak nás dneska v podvečer na čas roku čeká rockerská party, v rámci které si budete moct playlist namixovat vy sami. A to od 18. podvečerní. Čili, pakliže jste se rozhodli trávit závěr týdne s náma, tak určitě nebudete litovat a taky se rozhodně nebudete nudit. To vám svatosvatě přísahá a slibuje Kiki Střelcová na rádiu Čas Rok už za chvilku. Marcelka s čerstvýma zprávama a taky pohledem na cesty. Mějte fajn odpoledne.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
5: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
6: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška. Autohruška. Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
7: Řidiči, aktuálně pozor v Havířově. Komplikace jsou na ulicích Frýdecká, Těšínská, kde havarovala 3 osobní auta. Nehoda 2 vozidel stále komplikuje provoz ve Fulneku na Novojičínsku na Hranické ulici a určitě si dávejte pozor a se zdržením počítejte také v Brně na Libušině třídě, kde se stále odklízí následky dopravní nehody mezi osobním autem a motorkářem. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
9: Rádio Čas Rok. Zprávy.
7: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Stát výrazně podpoří bydlení českých domácností. Ty mohou čerpat bezúročné půjčky na opravy domů. Jejich majitelé získají až 2 miliony korun. Na byty pak půjde 750 tisíc. Nízkopříjmové domácnosti, například seniori, mohou navíc žádat o přímou dotaci až 400 tisíc korun. Peníze poslouží na zateplení, nová okna nebo solární panely. Příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám začíná 25. června.
10: Morava aktuálně.
7: České dráhy rozšíří přímé spojení mezi Opavou a Prahou. Od června přibudou dva nové spoje. Podrobnosti dodává mluvčí společnosti Vanda Rajnochová.
10: Vlak SC513 pojede z Prahy hlavního nádraží v 16.30. V opačném směru pojede nově vlak SC518 Opavan, a to od 5. června každý pátek dopoledne z Opavy východ v 10.53. České dráhy během letních měsíců vyhodnotí efektivitu provozu, obsazenost nových spojů a následně rozhodnou o jejich případném dalším provozu po skončení letní sezóny.
7: V Pasohlávkách na Brněnsku bude už ve druhé polovině roku otevřeno nové sanatorium Pálava. Budova odborného rehabilitačního ústavu za téměř 700 milionů korun nabídne 160 lůžek a zařízení stále nabírá nové zaměstnance. Léčba po úrazech a operacích bude využívat místní horkou minerální termální vodu. A tři čeští tenisté dnes budou hrát na Roland Garros o postup do osmifinále. Jakub Menšík narazí v Paříži na nasazenou osmičku Minora z Austrálie. Turnajová desítka Karolína Muchová se utká se Švýcarkou Teichmannovou a Marie Bousková vyzve světovou osmičku Rusku Andrejevovou. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.

tohle byly Alfa Adrenalin na vlnách rádia Čas Rok, 11 minut po 15. odpolední. Já doufám, že si všichni užíváte hezkého odpoledne. No a téma na to dnešní je jasné, co spolu rozeberem. Zní jasně, vaše silné zážitky, momenty, potěšující zprávy, co se staly během uplynulého měsíce. Čas nám letí, přátelé, jako voda, po víkendu začne červen a i ten samozřejmě toho přinese zase hromadu, no nicméně já jsem se rozhodla už takhle s vámi dneska bilancovat. Každopádně, ten nový měsíc přinese opět spoustu věcí, událostí a nevím čeho všeho. No a doslova za rohem je už další z největších rokových událostí roku. O tom víc ale za chviličku, ale ještě než k vám vyšlu pár pli, tak se pojďme mrknout na to, co vás dneska čeká venku po práci. Odpoledne jako malované, aktuálně s teplotama 23 až 26, Oskarek ten nám zapadl až minutu před 9 večerní. No a jestli jste v tomto měsíci děcka našli nějaké hřiby a byly červivé, tak vězte, že podle dnešní pranostiky bude suché léto. Takže mi i tuhletu informaci, prosím vás, připište k tomu, v čem hezký byl aktuální měsíc. No a pište, nestát, nekoukat, dělat. Já taky makám. Posílám si Ivanu muziku. Fajn poslech. Yes.

0: Tohle byly Green Day na rádiu Čas Rock. No a dát čemukoliv jako určitou laťku a pak ji nejenom, že udržovat, ale taky zvyšovat, není jen tak. Já myslím, že to ví určitě každá kapela, stejně jako každý organizátor jakékoliv akce. No a co se týče organizátorů Rock for People, tak těm se to aspoň zatím daří hodně úspěšně. A to i po loňském velkolepém jubilejním ročníku. Ten letošní, tedy s řadovou číslovkou 31, bude mít program, no, prostě doslova na posrání. Co si budem? Tak řekněte sami, jako kde uvidíte najednou Maiden, Within Temptation, Papa Roach, Bring Me the Horizon, Saxon, Alter Bridge, Limp Bizkit a kupu dalších. No nikde. A tak proto jako stojí za to pustit žilou, vybrakovat prasátko a jet si užívat do Hradce. No a vzhledem k tomu, že festival už začíná za 12 dní, tak se na něj budeme počas nadcházejícího víkendu společně připravovat a rozebírat ho horem spodem. No a protože se u loňského jubilejního ročníku osvědčilo dát i pátý den, tak i letos na návštěvníky celých 5 dnů divoké hudební jízdy bude opět a zase připraveno. No a co hudební, nejen té hudební jízdy. Jak víte, Rock for People už dávno není čistě jen hudebním svátkem. Připravena bude i kupa multižánrového programu, ať už v podobě přednášek, divadla, akrobacie, stand-upu a dalších. Vstupenky, ty ještě nějaké jsou, ale ze 4 různých kategorií už si lze lupeny pořídit v omezené nabídce, pouze ze 2 možností. Takže kdo na téhle každoroční party nechcete chybět, neváhejte. Bo víte, jak se to říká, kdo zaváhá, nežere.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rock.
6: Čas Rock.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
7: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x 0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Kvíny. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
15: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zrůstu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
16: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice.
17: Rádio Čas Rock natvrdo.
16: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
18: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: dohrávají živelní, pěkně melodičtí a energičtí My Chemical Romance. No a já už tady mám na WhatsAppu zprávu od Vlastičky, která píše, že... počkat. Jo, že by je ráda nechala zahrát všem ostrojákům a taky mně. A všem, kteří poslouchají, ať už si užijí fajn víkendík se sluníčkem. Děkuji. No a protože já jsem baba zvědavá, tak mě taky zajímalo, co Vlastička zažila pěkného během měsíce května. Tak psala, že květen byl prý celkem hektický, už se těší na volno. Nicméně prý v dubnu měla krásný zážitek, kdy byli s manželem v Holandsku, v Amsterdamu a poslala mi tady takový nádherný záhon jakýchsi překrásných květin. Vypadá to jak tulipány, ale vypadá to jak tulipány v pohádky. To je nádhera. Tak to věřím, že to byl zážitek pěkný. No a dávejte vědět i vy, jaké máte z uplynulého měsíce pěkné zážitky. Já vám mezi tím pošlu civilní obranu, no a pak dáme nějakou podle vašeho výběru. 725 33 1155.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Radio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše

0: Rok přesuneme jenom kousíček vedle k našim slovenským sousedům, protože budeme hrát zónu A na drátě kdo?
1: Radím, ahoj Kiki.
0: Ahoj Radíme, já tě zdravím, tak povídej přeháně, jak při pátku, jaké jsou
1: jo,
0: plány na víkend, tak ho pozdravíme.
1: Kostel byl, budu a pozdravím všechny, co mě znají.
0: Dobrá, slyšíte to přátelé, jo, kostel, to je disciplína, jo, odčinit třeba ty hříchy, co?
1: Jo, no.
0: To bylo hezké, jo, no. Tak, prosím tě, zóna A, bratislavské děvčata, tedy pro koho a proč?
1: Tak, pro dobré lidi a co mě všichni mají hezky, no.
0: Tak jo. To je krásné poselství. Tobě díky za zavolání, přeju ti pěkný poslední květnový víkend a tady je muzika. Ahoj.
1: No, že tobě bych to poslal.
0: Je, děkuji. Tak já si to jdu vyhulit do sluchátek.
1: Dobro.
0: Ať se daří. Ahoj.
1: Tak jo, ahoj. Radio Čas.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18. ročník hudebního festivalu Surfest Open Air Ostrava. Už 6. června vystoupí na Slezsko-Ostravském hradě kapely jako

0: Ostrava.
1: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
2: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Na rádiu Čas Rock jsme se pomaličku přiblížili k závěru 15. hodiny odpolední. No, za 5 minut odbijou 4 a i v dalších 60 minutách se můžete těšit na skvělý program. Co se muziky týče, nabídnu Rybičky 48. Baby, nebude sedět v koutě. Hodíme řeč o hokeji, ale nebojte, kdo truchlí, tak víte, že Střelcová umí i takové věci podat s humorem a nadsázkou. No tak snad se mi to teda podaří i v příštích minutách, k tomu Manowar. Ti budou hlavně pro ty, co ještě musí zarábat, tak aby jim to jako pěkně šlapalo do rytmu. No a budu tady mít taky pohodovku od Rush.

0: Dnešní den, odpoledne spíš. Ale přátelé, ten celý den dneska bude opravdu dlouhý, protože to slunce zapadne až minutu před devátou. Takže jestli si říkáte, Jezus Maria, nemám čas na procházku za světla, máte, přátelé, jen je třeba si to umět dobře rozvrhnout. Kiki Střelcová vás zdraví z rádia Čas Rok, no a předávám štafetu kolegyni Marcelce.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
6: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
7: Řekneme to rádi a nahlas.
8: Nejlepší auta má Pavlas.
9: Auto Pavlas.
10: Auto Pavlas.
9: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
11: Řidiči, aktuálně pozor v Bruntálu na Havlíčkově ulici. Srazil se tady autobus s dodávkou a stále se také odklízí následky dopravní nehody v Havířově na křižovatce ulic Frýdecká Těšínská. Policisté tady vyšetřují nehodu 3 osobních vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
12: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobyelektro.cz.
13: Rádio Čas Rok. Zprávy.
11: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česko přibývá mladých závislých na nikotinu. Podle odborníků se jedná o téměř 40% lidí do 24 let. Nejvíce u nich táhnou elektronické cigarety a nikotinové sáčky, které používá přes čtvrtina mladých. Zároveň i prudce vzrostla obliba silnějších náplní. Zatímco před 4 roky je kupovalo 5% mladých, teď se jejich podíl vyšplhal na 35%.
14: Morava aktuálně.
11: Olomoucký kraj připravil letní turistickou sezónu plnou novinek. Návštěvníci si užijí v Jeseníkách i dalších místech regionu, jak nám prozradila mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
15: Například v Rapotíně se 6. června otevře Klamárium, moderní návštěvnické centrum, které propojí typy na výlety se zábavnou interaktivní expozicí a optickými iluzemi. V Lipové Lázních 29. června slavnostně otevře nové oblastní turistické informační centrum Jeseníky. Novinkou je také cyklostezka Romže z Konice přes Stražisko, Čechy pod Kosířem až do Prostějova.
11: Novou interaktivní expozici připravuje také turistické informační centrum Katovna v Jeseníku a významnou proměnou prochází vodácká stezka na řece Moravě, kde vzniká nový navigační a informační systém. Bohumín a Ostravu spojila nová cyklostezka. Nový úsek pod dálničním mostem u Vrbického jezera ušetří cyklistům kilometr jízdy. Asfaltová stezka stála necelých 6 milionů korun a vyhne se rušné Ostravské ulici. A o víkendu vyvrcholí fotbalová sezóna odvetnými zápasy baráže o první ligu. Ostrava v sobotu nastoupí na hřišti Táborska s náskokem 3-0. Slovácko pak bude v neděli doma proti Artisu Brno hájit výhru 4-1. Tolik aktuální zprávy, ty další opět zahájí.

0: pěkně svižně jsme tu 16. odpálili. Rádio Čas Rok na vašich přijímačích dneska z Kiki. No a já jsem slyšela, že pro nás jako skončilo mistrovství světa v ledním hokeji. Naši to projeli s Finama, no a jako co jste čekali, to i Střelcová, která tomu absolutně nerozumí, prohlásila, že to už je s nima jako předem prohraný boj. No ale co, buďme optimisti, že dostali jsme se aspoň do toho čtvrtfinále, nemuseli jsme být ani tam. Dokonce mistrovství už zbývají pouhá 4 kola, ve kterých už teda Česko nebude, ale nevadí. Už jsem vám to říkala, že by stejně rohlíky levnější nebyly. No a o hokejisty, o ty se taky nebojte. Oni taky nepůjdou o žebrácké holy a hlady taky neumřou. Takže klid, jenom letošní mistrovství zkrátka nevyhrajem. Prostě jsme nepostoupili do dalších kol. To je všechno, svět se nezboří. Přejeme to taky jiným, že? No, to je jak s tou Eurovizí, že? Každý rok jiný stát vyhrává. No, každopádně do boje o medaily míří sama ESA, Norsko, Finsko, Kanada a domácí Švýcaři. Tak držíme palce, ať vyhraje ten nejlepší tým.
1: Radio Čas Rok. Radio Čas Rok.

0: Do konce měsíce nám zbývají pouhé dva dny, když dnešek nebudeme počítat. Máme 29. květnový den a dneska je tomu, přátelé, přesně 171 let, co bylo na brněnském hradě Špilberk zrušeno vězení. To fungovalo v období habsburské monarchie mezi lety 1783 až 1855. Kapacita byla nějakých 230 lidí, ovšem rok před svým zrušením zaevidovala historicky nejvyšší počet vězňů, kterých bylo celkem 428. No a pozor, máme tu další historickou událost, která je spojená s brněnskou metropolí, takže zdravíme na jih Moravy. V roce 1908 Královo pole dostalo svůj městský znak, který mu udělil tehdejší císař František Josef I. V Atlantě, hlavním městem Georgie, byla poprvé v historii zveřejněna úplně první reklama na Coca-Colu. To se psal rok 1886. No a rok 1953 byl významný pro Sira Hillaryho a Sherpu Norgeje. Tihle dva pánové společně dosáhli vrcholu Mount Everest. Jako první lidé na světě, mimochodem. Svátek slaví Maximiliánové a Maximové, no a narozeniny má dneska ostravská herečka Pavla Gajdošíková, která teda prorazila i v Praze, a slaví i Noel Gallagher, kytarista, skladatel a taky příležitostný zpěvák Oasis. Dneska slaví 59. Jestli i vy jste se dneska narodili, nebo se jmenujete Max, přejeme všechno nejlepší, pořádně si svůj den užijte, no a třeba pro vás budou za chvíli Rush.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3 čtvrtě litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut, Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
9: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
10: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock.
11: Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.

No a odmenou Worse na rádiu Čas Rock teďka trošičku přesuneme do těch melancholických vod, protože bohužel i takové momenty život přináší. No a já teďka budu hrát Radkovi do Opavy a taky jeho ženě tam nahoru, který mě poprosil, jestli bych mu pro ně mohla zahrát od Queenu Lásku mého života. Dnes by měla narozeniny.

Já myslím, že všichni s Radkem z Opavy soucítíme, kteří prožili v životě nějakou ztrátu nejbližší osoby. Radku, drž se, já věřím, že tvá žena to vidí, jak si tady i bez ní statečně vedeš. No a my teďka tu melancholii pojďme trošičku přebít něčím veselejším. Jednak mě poprosil Míša, jestli bychom na čas roku mohli zahrát jeho spolupracovníkovi Robinovi něco od Saxon, tak dáme. A píše i Zuza, ahoj Kiki, dneska tě nebudu trápit Polákama versus Němcama. No to jste hodní, že mě takhle pošetříte. Ale ráda bych Kokot Minit a Řeku jako vzpomínku na Kamenité. Posílám pozdravy těm dvou klukům, Martinovi a Tomovi, kteří nám vzali to naše rokové srdce. Ale nesmírně jsme si to užili. Dlouho budeme žít vzpomínkami. Díky, kočko, měj se hezky. Zuzi, já děkuju za veselou, optimistickou zprávu, plnou vzpomínek. No, na fotečky teda je radost se dívat, protože vyloženě z nich čí.

0: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
2: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
3: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
2: No tak hurá do toho. Omítky strojem.cz. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
3: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem.cz.
4: Tak děti, dneska si v angličtině něco přeložíme. Jirko, přečti první větu.
5: Iron Maiden will be on rock for people. Takže Železná panna bude na skále pro lidi.
4: Ale ne, skála pro lidi. Rock pro lidi. Rock for people. Největší český rockový festival.
5: A kdo je to ta Železná panna?
4: Přece legendy metalové scény. A na letošním ročníku Rock for people nevystoupí jen oni. Výběr kapel z letošního ročníku si dáme během tohoto víkendu. Nalaďte se s námi na jednu z největších festivalových událostí roku 2026. Víkend Rock for People. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: hodiny ve studiu Rádia Čas Rok hlásí 16.55, to znamená, že za 2,5 minutky tady máme 17. odpolední, no a v té se jednak můžete těšit na novinku tohoto týdne, taky budou Pink Floyd. Nachystané tady pro vás budu mít i Powerwolf. A Jirka z Opavy chtěl pro všechny rockery, rockerky a Hanisa ke štípání dřeva prej na zimečku něco od Rýši Kibice. No, tak bude turbo a všem krásným dívkám budeme hrát a nejen jim. A díga k cip, no to už není zač. Děcka, mějte krásné páteční odpoledne. Ti, co už jste zdárně doklepali ten pracovní proces v rámci tohoto týdne do konce, tak vám gratuluju. V tom případě vítejte na takových menších víkendových tahitech. Užívejte víkendu, co to jde, no a ti, co ještě makáte, tak nebojte. Taky se dočkáte, hlavně ať vám to v práci rychle sletí. Kiki Střelcová vás zdraví, no a za chvilku mrkneme na cesty a taky kde se co zase stalo nového.
1: Holbarok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmén rádio. Jsme Čas Rok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem je společnost Ryčny, Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
4: Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas rok.
6: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
7: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
8: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
7: Blue!
9: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
10: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
12: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška. Autohruška. Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
13: Řidiči, aktuálně pozor v Bruntálu na Havlíčkově ulici. Stále se tady odklízí následky dopravní nehody autobusu a dodávky. A zdržet se můžete i v Břeclavi na Lednické ulici, kde se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
13: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. České hory zhání zaměstnance. Nedostatek je především kuchařů, ale majitelé hotelů a restaurací se před letní sezónou přetahují také o číšníky, servírky a pokojské. Aby volná místa obsadili, nabízejí lidem vysoké platy jako v Praze, také stravu a levné bydlení. Stále více Čechů chce trávit dovolenou v tuzemsku a provozovatelé jsou tak na zaměstnancích vyloženě závislí.
14: Morava aktuálně.
13: Nový Jičín láká na opravený bazén. Zbrusu nové sportovní a rekreační centrum se veřejnosti otevře už 1. června. Podrobnosti dodává starosta města Stanislav Kopecký.
15: Po rok trvající rekonstrukci jsou bazény, ten dětský i plavecký, v nerezovém provedení. Dodali se také dětské atrakce. Nový o 8 metrů delší tobogán. Přibyly i dvě výřivky s masážními tryskami a celoročním provozem. U venkovních bazénů je také nové osvětlení, sprchy a zeleň. Naprostým unikátem je detekční systém tonutí, který hlídá plavce ve velkém bazénu.
13: Města a obce na Jesenicku chtějí zastavit úbytek obyvatel. Zlaté hory, Mikulovice a Písečná proto investují desítky milionů korun do stavby a oprav bytů. Nové obecní bydlení má tak v regionu udržet mladé lidi a přilákat chybějící lékaře nebo učitele. První projekty za více než 40 milionů korun budou hotové do podzimu příštího roku. A první letní posilou fotbalistů Zlína je Daniel Šmiga. 22-letý útočník prošel v kariéře mimo jiné i Baníkem Ostrava a Pražskou Slavií. Bývalý mládežnický reprezentant podepsal smlouvu do roku 2029. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: 9 minut po 17. odpolední vyladíte rádio Čas Rock s Kiki za mikrofonem. Za pár minut vás pozvu na fajn víkendové akce, které se teďka budou konat. No ale ještě předtím náš Hans Prokeš s novinkou týdne. Tak kdo jste ji neměli v tom pracovním fofru přes týden možnost slyšet, tak můžete právě teď.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne se tentokrát vydáme do Švédska, odkud pochází kapela Evergrey. Ta se pod křídly vydavatelství Napalm Records 5. června pochlubí novým albem, ze kterého si teď jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu můžete jako vždy vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Rock.
1: Děcka, jestli toho máte za celý týden plné kecky a chcete vypnout, zbořit se, u toho posedět nad kalíškem nebo kryglem něčeho dobrého, no tak to vyražte dneska do Frýdecko-Místeckého areálu družstevní. Konkrétně se teda družstevní areál nachází v Místku za Lidlem, kdyby přes polní nevěděli. No a tak přihřeju si taky polívčičku, že jo? Kdo máte rádi, prosím vás, mě? A hafany to teda především. Stavte se za náma zítra na louku u Bělského ostravského lesa na akci s názvem Pes přítel na jihu, který pořádá městský obvod Ostrava Jih. Bude prdel, bude spousta hafanů, program, který jako natchne úplně všechny, no a ať už dorazíte se svým čtyřnohým miláčkem nebo bez něj, třeba že ho nemáte, můžete se přijít poňufňat s některým z přítomných. Akce bude od 11 až do 4 hodiny odpolední, takže když budete mít cestu, určitě se za náma zastavte. Ráda vás uvidím. No a za okamžik už slibovaní Turbo, taky Guano Apes, Wasp a spousta dalších, tak zůstaňte s náma a mějte pohodové páteční odpoledne.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
2: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Rockový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
14: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.

Čau ve spolek, je tady další díl pořadu Víkend a v něm Elaine, Masterplan a další dvě skvělé kapely. Kdyby vás zajímalo jaké, tak si stačí v 7 pustit rádio Čas Rock anebo o hodinu později televizi Rebel.

0: Floyd na rádiu, Čas Rok to mají za sebou, Wasp před sebou, no a taky může někdo z vás aktuálně ovlivnit playlist Rádia Čas Rok na číslo 725-331-155. Když mi napíšete nebo zavoláte, tak zařadím nějakou tu vaši.
1: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rok. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: čas roku Wasp, no a my teďka budeme pěkně od podlahy hrát i za okamžik. A já už mám na drátě koho?
1: No Jiříka.
0: No nazdar Jiříku, proč voláš, co bys rád, co bys chtěl?
1: No protože musím popřát k svatkovi Maxovi.
0: No podívejme
1: Maxa,
0: se.
1: Maxa na mě zapomněl, ale naštěstí přál všetkým Jiříkům, ale já přeju dneska jenom výjimečně Maxovi, protože ten je nezapomenutelný.
0: No, on je legenda, fakt, co máš pravdu. Tak jo, no, no co teď mu dáme a co mu popřejem teda? No,

0: Tak jo. Díky za zavolání, já se k přání ke jmeninám pro Maxe přidávám. No a za chvilku letí Halloween. Měj se krásně a užívejte víkendu. Ahoj.
1: Taky tak, Kiki. Čau.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek G, čili G jako guma.
5: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Mmm, čerstvé jako z Kauflandu.
8: Řeknem to rádi a nahlas.
9: Nejlepší auta má Pavlas.
10: Auto Pavlas.
9: Auto Pavlas.
10: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
11: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, vinný a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
12: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
13: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.
14: Čas Rock. Čas Rock.

0: čas rok oficiálně společně úderem 18. hodiny podvečerní, kterou tady máme za 2,5 minutky, zahájíme poslední květnový víkend a to hodinkou, ve které si budete hrát sami sobě si dle své chuti, výběru, gusta a přání. Pokud chcete někoho pozdravit, udělat mu radost, popřát mu k svátku, k narozeninám, nebo si jenom jako zpříjemnit závěr toho pracovního týdne, který věřím, že byl pro spousty z vás náročný, tak dejte vědět na číslo 725331155. To nabízí hned několik možností, ať už napíšete SMSku, zavoláte, nebo využijete náš WhatsApp, kam klidně můžete nahrát i hlasové zprávy, které rádi posloucháme, tak můžete pak i využít další věc a tou je e-mailová adresa, která zní studio@casrock.cz. No a za mě to bude grok. Taky Stone Sour. Oblíbený kousek našeho Aleše, no a přihodím třeba i kapelu Lucie. Kiki Střelcová vás zdraví z Rádia Čas Rock, přeju vám suprový start posledního květnového víkendu, zůstaňte s námi na Rádiu Čas Rock a dávejte vědět, co budeme hrát po 18. Teď ještě Marcelka se zprávama a taky pohledem na cesty. Užívejte!
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
6: Autohruška.
5: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
7: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D2 na trase Lanžhot Brno. Neprůjezdný je tady jeden jízdní pruh, tvoří se kolony, důvodem je nehoda dodávky a nákladního auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas Rock. Zprávy.
7: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Stát výrazně podpoří bydlení českých domácností. Ty mohou čerpat bezúročné půjčky na opravy domů. Jejich majitelé získají až 2 miliony korun. Na byty pak půjde 750 tisíc. Nízkopříjmové domácnosti, například seniori, mohou navíc žádat o přímou dotaci až 400 tisíc korun. Peníze poslouží na zateplení, nová okna nebo solární panely. Příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám začíná 25. června.
9: Morava aktuálně.
7: České dráhy rozšíří přímé spojení mezi Opavou a Prahou. Od června přibudou 2 nové spoje. Podrobnosti dodává mluvčí společnosti Vanda Rajnochová.
10: Vlak SC513 pojede z Prahy hlavního nádraží v 16.30. V opačném směru pojede nově vlak SC518 Opavan, a to od 5. června každý pátek dopoledne z Opavy východ v 10.53. České dráhy během letních měsíců vyhodnotí efektivitu provozu, obsazenost nových spojů a následně rozhodnou o jejich případném dalším provozu po skončení letní sezóny.
7: V Pasolávkách na Brněnsku bude už ve druhé polovině roku otevřeno nové sanatorium Pálava. Budova odborného rehabilitačního ústavu za téměř 700 milionů korun nabídne 160 lůžek a zařízení stále nabírá nové zaměstnance. Léčba po úrazech a operacích bude využívat místní horkou minerální termální vodu. A české volejbalistky podlehly v přípravě na Ligu národů domácí Číně 1-3. Po prohře v úvodním testu se tým připravuje na vstup do turnaje, který začíná 3. června. V dalších dnech pak tým čekají i Polsko, Belgie a Thajsko. Tolik zprávy v 18 hodin. Krásný podvečer.

Velmi líbivě jsme odstartovali na rádiu Čas Rok hodinu, ve které si budete hrát čistě tak, jak budete vy sami chtít. No a začneme teda pěkně zostra, protože chudák píše Ivana. Dobrý den, prosím, zahrajte od Arch Enemy pro všechny mzdové účetní, které ještě sedí v práci u měsíčního hlášení. Děkuji ministru Juchelkovi za největší hovadinu, co vymyslel. Krásná, upřímná, od srdce napsaná zpráva. Ivanko, pane bože, držím palce, ať to teda máš co nejdřív hotové, ať už i ty se dočkáš zahájení víkendu. Věřím, že s muzikou, kterou ti teda pošlu, to půjde jedna báseň. No a ministrům třikrát sláva.

Já doufám, že Arch Enemy z čas roku teďka zlepšili to sepisování měsíčního hlášení všem mzdovým účetním, stejně jako Ivance, která si muziku přála. No a my teďka budeme hrát opět po česky. Prosím, zahraj Dimitri Černobyl pro všechny, co jsou teď ještě v práci a tvrdě makaj Michal.

ještě stále v práci, no a jiní už jste zahájili oficiálně poslední květnový víkend, stejně jako Martin z Vřesiny, který píše, jestli mu zahráme něco od Sabatonu. Pro všechny rockery opékají a posloucháme nejlepší rádio na světě. Čus! To je milé. Děkujeme mockrát, toho si vážíme. No a Bismarck od Sabatonu je nachystaný.

0: Pokračujeme v hraní muziky podle vás i v dalších minutách. Ahoj Kiki, pusť prosím písničku Bali od Harleje pro mou skvělou manželku Janu. Děkuji Honza. No Honzíčku zlatý, evidentně ses dobře oženil. Gratulujeme i my ze studia Rádia Čas Rock zdravíme tvoji báječnou ženušku Janičku. No a muzika za chvilku letí.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
3: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut, Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
7: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
8: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

Rok, kteří vystoupí už za 2 týdny na Michal Festu, což je multižánrový festival v industriálním areálu Důl Michal v Ostravě Michalkovicích. No, tak přátelé, máme se opravdu na co těšit. Konkrétně to datum teda je 13.6., kdybyste to někdo nevěděli. No a my už na čas roku budeme pokračovat v dalším hudebním přání. Ahoj Super Rádio, zahrajte prosím mé manželce Radce něco od Volbeat. Jen tak, Standa zhošťál.

0: Radio Čas Rock se teďka budeme chystat na zítřejší velkou událost, která se sice nebude konat u nás, ale na Slovensku, u našich sousedů, takže to je vlastně, jako by se to dělo u nás. Ahojky, prosím o zahrání Dr. Dr. od UFO. Zítra je totiž Iron Maiden v Bratislavě a tento song je pro všechny fans známý tím, že koncert Maidenů právě začíná. Díky moc, Martina. Přátelé, kdo se tam chystáte a k tomu ještě po vlastní ose, tak prosím vás, dopředu si naštudujte, kde, jak se dostanete k národnému fotbalovému štadionu v Bratislave, lebo Slováci upozorňují, že bude uzavřen, nebo budou uzavřené ty ulice v okolí stadionu. Takže na to dávejte bacha, obrňte se trpělivostí, rozhodně si to užijte, no a dejte pak echo, jak bylo. No a tak samozřejmě, jak jinak se můžeme na rádiu Čas Rock chystat, než pěkně živáčkem této muziky. Tak za chvíli.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas Rock natvrdo. Natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
3: Rádio Čas Rock.

0: Užito? Já věřím, že ano, no a 2 minutky před 6:45 už opravdu není čas ztrácet čas a jdeme na čas roku plnit další přání. Ahoj Kiki, grilluji sice jenom točený, ale to vůbec nevadí, když u toho poslouchám čas rok, to nejrádio. Ježiš, no amen, jako jsem hlavně teda, ne že bych chtěla tady nás vyzdvihovat, jo, ale to jsem chtěla jako cílit na ten točeňák, pane bože, takový pikantní ještě točeňák, no ani mi nemluv, synku, zrovna jsem ho teďka nedávno měla k jídlu, normálně sice teda jenom z pánvičky, ale to byla taková slast. No nic, nechám si zajít chuť a jdu dočíst zprávičku. Zahraj pro všechny, co už mají dneska víkend, jako já, traktory, bludičky. Díky, Pavel, tak za chvilku.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas rok.
6: Čas rok.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: I rockeři mají své dny.

0: Ostrava.
1: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
4: Autohruška.
3: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
5: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Radio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše nabízíme

Ahoj Kiki, tady Stáňa z Vrchoslavic, dávám dohromady bazén, zahraj mého Schellingera, nesmím znát prý její jméno. Vzpomínám, jak jsme šli spolu na Lysou horu, no ani mi nemluv. Tak Jirka Schellinger je nachystaný, moc tě zdravím Stáníku, no a věřím, že u toho Jirky Schellingera ti to stavění bazénu půjde. Raz, dva.

čas loučení, sice jsme to kapku přestřelili, ale tak že jo, byl to váš večer songu na přání, bohužel už toho do něj víc nenarvem, máme minutku po 19. Ještě teď už dokonce dvě, no nic, tak já pustím ke slovu našeho Hanze Prokeše s tematickým pořadem Víkend, no a vy si ten poslední květnový pořádně užijte, nezapomeňte odpočinout, pokud navštívíte nějakou akci nebo pojedete někam na výlet, tak si to pořádně užijte, stejně jako vy, co zítra míříte do Blavy na Mejdny, pak určitě dejte echo, jaké to bylo. Kiki Střelcová vás zdraví, loučím se, přeju krásný zbytek pátečního večera, pak dobrou noc, no a fajn víkend, tak čau.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na ticket portálu.
2: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
3: Řekneme to rádi a nahlas.
4: Nejlepší auta má Pavlas.
5: Auto Pavlas.
6: Auto Pavlas.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
7: Čau rokeři, je před námi další díl pořadu Víkend, který dneska odstartujeme s mongolskou partičkou The Who. Ta finišuje se svojí novou deskou, kterou vypustí do světa 24. července. 11 skladeb ponesou vinily hned ve dvou barevných odstínech a nabídnou tvrdší zvuk a hned taky několik zajímavých hostů. Jedním z nich je Johnny Hawkins z kapely Nothing More, který si s nimi dal skladbu Lost Soul, která si na tom chystaném výtvoru drží třetí pozici v pořadí.

televizi Rebel a taky rádiu Čas Rok pokračuje pořad Víkend, a to z Workings, kteří se tentokrát pustili do předělávky jednoho světoznámého hitu 80. let, pod kterým je v originále podepsána rakouská kapela Opus. Podle nich je to víc než jenom obyčejná skladba, je to prostě hymna a podsta pro všechny válečníky, kteří kdy stáli na bojišti. Tak snad jí předvedou i na Rockcastu, na kterém dostanou prostor 15. srpna před 7. hodinou večer.

Pořad víkend jede směle dál a my se teď podíváme za Masterplan, kteří se před letními prázdninami pochlubí svým dalším studiovým zářezem. Termín je stanovený na 26. června a my si z něho dáme jeden kousek, který je podle samotného Rolanda Grappova tím nejlepším z celé desky. Pracovali na něm vůbec nejdéle ze všech skladeb a sám si v něm tento borec střihl i kousek zpěvové linky. Tady je.

Jste ve společnosti pořadu Víkend a před námi je švédská sestava Elaine, která vypustila do světa termíny svého nadcházejícího turné. To odstartuje 8. října v Hamburku a bude mít celkem úctyhodných 31 zastávek na takových místech jako třeba Londýn, Paříž, Miláno, Stockholm, ale taky Česká republika. Tu navštíví 1. listopadu, konkrétně to bude ve zlínském Masters of Rock Café a nebudou tam sami, protože jim bude předehřívat publikum jak Rexoria, tak Serapis Projekt. My se v jejich společnosti pro dnešek i rozloučíme. Mně nezbývá, než vám poděkovat za přízeň a popřát co jiného než roku zdar.

0: Tak, děti, dneska si v angličtině něco přeložíme. Jirko, přečti první větu.
1: Iron Maiden will be on rock for people. Takže Železná panna bude na skále pro lidi.
0: Ale ne, skála pro lidi. Rock pro lidi. Rock for people. Největší český rockový festival.
1: A kdo je to ta Železná panna?
2: Přece legendy metalové scény. A na letošním ročníku Rock for people nevystoupí jen oni. Výběr kapel z letošního ročníku si dáme během tohoto víkendu. Nalaďte se s námi na jednu z největších festivalových událostí roku 2026. Víkend s Rock for People. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
2: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
3: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
2: A maminka se mnou.
3: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
4: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a zdrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
5: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
1: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
2: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Řeknem to rádi a nahlas.
2: Nejlepší auta má Pavlas.
3: Auto Pavlas.
4: Auto Pavlas.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
5: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
6: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut, Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
1: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
2: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
1: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
2: Autohruška.
1: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
3: Středa. Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Vítáme vás, jsme zpátky a to znamená, že otevíráme dveře našeho rebelského baru. Průvodci dalšího dílu budeme opět my dva, čili Ivo Raška a můj kolega Tomáš Michalík.
1: Přesně po týdnu načneme další epizodu a pokud se nemýlím, tak už je to 68.
0: 68?
1: Byl jsi někdy v nějakém baru tolikrát, 68krát?
0: Ty krásno, já se obávám, že to číslo bylo mnohonásobně vyšší.
1: Dobře.
0: Ale nebudem to rozebírat.
1: Dobře, máš pravdu, o takových věcech se v lepší společnosti nemluví. Raději se budeme věnovat muzice, takže to můžeme oficiálně zahájit a nakopnout.
0: Já jsem pro všemi deseti, takže tady máte Silverstein.

0: První dnešní klip byl v podání kapely Silverstein. No a byl to návrat do roku 2005, kdy jim vyšla druhá deska a single Smile in Your Sleep byl velmi vydařenou pilotní vlaštovkou.
1: Další muzika, kterou si dáme, tak ta bude naopak poměrně nová. Je to zhruba měsíc, kdy nový single vydali Švédové Europe. A pozor, není to jen tak.
0: Ne, rok 2026 pro ně bude hodně důležitý. Nejenže vydali novou píseň, v plánu je i kompletní nová deska.
1: Ta vyjde v září a bude to takový dáreček fanouškům při výročí 40 let od vydání jejich stěžejního alba. No a když jsme u těch oslav, tak jedna proběhne vlastně i u nás, v České republice.
0: A bude to jediný koncert u nás v tomto roce, takže proto máme velkou radost, že si kapela vybrala Ostravu a megakoncert sesterského rádia Čas.
1: Takže si zapište datum 21. listopadu.

0: V rebelském baru nám dohráli Europe a jejich novinka nazvaná One by One. V klipu si mimochodem zahrál herec Peter Stormer.
1: Tím se nám udělal krásný oslí můstek, protože další píseň je spojená právě s filmem. Minulý měsíc si odbylo premiéru pokračování mlátičky Mortal Kombat, tedy toho nového zpracování.
0: Jedná se o adaptaci slavné videohry, kde se násilím nikdy nešetřilo. Ale s filmovým zpracováním to bylo malinko složitější.
1: První pokus z roku 95 je vlastně celkem v pohodě, ale dvojka tak ta je opravdu mizerná. Co však měli oba díly skvělé, tak to byl soundtrack.
0: Najdeme tam kapely jako Fear Factory, Napalm Dead, Type O Negative a nebo klasiky z industriálu.
1: Třeba KMFDM, a nebo v případě druhého dílu i Rammstein a jejich Engel. Mimochodem, klip k tomu singlu zase vzdává hold filmu Od soumraku do úsvitu.
0: No ale my si píseň dáme pěkně v živém podání.

0: Vítáme vás zpátky v Rebelském baru. Máme za sebou písničku Rammstein, která časově spadala do 90. let. A my v tomto období ještě zůstaneme.
1: No, pořád se o něm mluví a ještě nějakou dobu bude. Ale jak tak sleduju a poslouchám dnešní mladé, je mi z toho poměrně smutno.
0: A proč pak? Nesedí ti jejich názory?
1: Spíš asi jde o to, že podle nich jsme v 90. žili jako někde v pravěku. Zkus dneska poberťáku vysvětlit, jak se kdysi přepínali televize bez dálkového ovládání.
0: No, tak tuhletu funkci zastávali ti nejmladší z rodu většinou a manuálně museli přepínat. Pojďme se ale podívat do 90. a zůstaneme na domácí půdě.
1: Určitě ano. Během let 90. se u nás dařilo novým projektům a kapelám. Byla to úplně jiná doba. A dveře se otevřely novým přístupům a technologiím.
0: Takovým pionýrem, co se týče nových technologií v hudbě, tak to byl Dan Schuster, ústřední postava kapely Tichá dohoda. Ti během 90. let zažívali opravdu velmi slušné období.
1: No tak si ho připomeneme. Tady je jeden z jejich nejznámějších singlů.

0: Ačkoliv bychom ještě rádi nechali náš bar dlouho otevřený, bohužel musíme už začít pomalinku uklízet, no a taky vyhánět hosty.
1: A toho vyháníš ty, ten je velký. Blíží se policejní hodina, my bychom totiž neradi platili pokutu, ale než to tady zkasírujeme, tak stihneme ještě jednu píseň.
0: Bude se jednat o specialitu v podání skupiny Halloween. Na přelomu let 2009 a 2010 vyšla deska Unarmed, což byla taková kompilace k výročí 25 let kapely.
1: No, na téhle desce byly speciální verze některých hitů kapely a jednalo se o takovou akusticko-symfonickou úpravu. Ale jak po letech přiznal Andy Deris, byli k tomu spíše dotlačení nahrávací společností.
0: Každopádně vznikla zajímavá nahrávka a vy si můžete poslechnout. Tady je výsledek v podobě písně Dr. Stein.
1: No a my se loučíme, děkujeme ještě jednou a těšíme se na příští týden.
0: Čau.

0: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
1: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: Tak děti, dneska si v angličtině něco přeložíme. Jirko, přečti první větu.
1: Iron Maiden will be on rock for people. Takže Železná panna bude na skále pro lidi.
0: Ale ne, skála pro lidi. Rock pro lidi. Rock for people. Největší český rockový festival.
1: A kdo je to ta Železná panna?
0: Přece legendy metalové scény. A na letošním ročníku Rock for people nevystoupí jen oni. Výběr kapel z letošního ročníku si dáme během tohoto víkendu. Nalaďte se s námi na jednu z největších festivalových událostí roku 2026. Víkend Rock for People. Nejsme jen rádi.

Metalmania! Metalmania! Metalmania! To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše nabízíme po celou dobu konání šampionátu na Rádio Čas Rock.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Tak děti, dneska si v angličtině něco přeložíme. Jirko, přečti první větu.
1: Iron Maiden will be on rock for people. Takže Železná panna bude na skále pro lidi.
0: Ale ne, skála pro lidi. Rock pro lidi. Rock for people. Největší český rockový festival.
1: A kdo je to ta Železná panna?
2: Přece legendy metalové scény. A na letošním ročníku Rock for people nevystoupí jen oni. Výběr kapel z letošního ročníku si dáme během tohoto víkendu. Nalaďte se s námi na jednu z největších festivalových událostí roku 2026. Víkend Rock for People. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

rockeři a rockerky, vítám vás při startu dalšího dílu Metalmánie. Docela mě, přiznám se, začalo bavit trošku pátrat po moderních médiích a sociálních sítích a hledat kapely, které nejsou až tak známé, a zkusím vám i tyhle ty smečky naservírovat. Proto dneska to bude přesně takhle. Vybral jsem muziku, která mému uchu lahodila, a jsem zvědav, jestli vašemu taky. Začali jsme na jihu Evropy. Řecko, to je zásobárna nejenom sluníčka, ale i muziky. Kapela Chronosfér. Formace, která začala fungovat v roce 2009, ale oficiální start až o 3 roky později, 2012. Alb mají několik, sáhli jsme na to druhé. Deska z roku 2014, Embracing Oblivion, no a skladba Brutal Decay. No a budeme pokračovat, protože z Řecka půjdeme do Anglie. Kapela Evil má alb na svědomí více než předchůdci. Já mám hodně rád jejich debut Enter the Grave z roku 2007. Takže tady máte další klipovku.

Sledujete televizi Rebel, ladíte vlny Rádia Čas Rock, sledujete Metalmanii. Dneska takové tipy na thrash metalové bandy. Evil, to je banda, která vznikla, jak jsem říkal, v roce 2004. Jak bývá zvykem, rotovali se v kapele muzikanti. Evil patří ke sestavě smeček, které se označují za kapely, které chtěly na přelomu milénia oživit slávu thrash metalu. My jsme v klipu, který jste poslouchali a sledovali, sáhli na jejich třetí fošnu. No a protože je to fajn muzika, tak vám jak do vašich televizí, tak i do rádií od téhle party přidám klip další. Tentokrát sáhneme na desku z roku 2021. Tady jsou Evil.

Sledujete televizi Rebel, případně posloucháte Rádio Čas Rock. V dnešním díle Metalmanie se opět věnujeme mému oblíbenému metalovému šuplíku a kapelám, které nejsou až na výjimky tak profláknuté. Musím se přiznat, že mě tohle pátrání po muzice docela baví. Často tak trávím prostor především v autě na cestách. Za námi jsou Evil, před námi Exmortus, tihle Trašeři z Ameriky, spatřili světlo světa už v roce 2002 a do v podstatě dnešní doby mají na svém kontě už 5 alb. V kapele, jak to bývá zvykem, se protočila hromada muzikantů. Jediným stálým zůstal jistý Jadran González, který k kytaře čas od času dodal i solový zpěv. My sáhneme na prostředek jejich diskografie, a to desku Slave to the Sword z roku 2014.

Tak přátelé, dnešní Metalmania se zcela nezadržitelně blíží do svého závěru. A ten závěr, tak ten, řekněme, vyplní závan severního větru. My totiž půjdeme na sever Evropy, půjdeme do Finska. Ve Finsku je obrovská hromada nejrůznějších kapel věnující se metalovému žánru jako takovému. My ovšem sáhneme na kapelu Last Society. Venku 4 alba, nabídnu desku z roku 2016 s názvem Braindead. Tak přátelé, mějte se fajn, tady ještě jedna skladba a za týden se opět na vás budu těšit s další Metalmanii. Já jsem Zbavoš a přeju dobrý poslech a ostrý zvuk.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje

Čas rok. Pravé rokové rádio. Světová roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovat.